0: WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.
1: Rádio Haná.

0: Vítejte u zpráv. Velká oprava silnice v Olomouci na sídlišti Povel. V pondělí odstartuje oprava ulice Kapitána Jaroše. Rekonstrukce úseku dlouhého 680 metrů potrvá do půlky srpna. Etapy opravy proběhnou za úplné uzavírky. Sledujeme pro vás ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji. Benzín zdražil a nafta naopak zlevnila. Benzín Natural 95 stojí v Olomouckém kraji v průměru 43 korun 10 haléřů za litr. Od minulého týdne zdražil o desetník. Nafta naopak zlevnila o skoro 80 haléřů na 40 korun 40 haléřů za litr. Blíží se další start známého programu Nová zelená úsporám. Dříve z něj šly čerpat i dotace, tentokrát však půjde až na výjimky jen o bezúročné půjčky od státu. Jde o peníze na renovaci rodinných domů a bytových domů.
1: Podle informací, které se k nám dostávají z trhu, je o to zájem už tisícovkách žádostí, které v brzké době přijdou, jakmile spustíme samotný program.
0: Říká ministr životního prostředí Igor Červený. Příjem žádostí začne 25. června. Na renovaci rodinného domu si budeme moci půjčit 2 miliony korun a na byt 750 000. Podrobnosti na webu novazelenauspora.cz. Sport. Soupeři českých fotbalistů ve skupině na nadcházejícím mistrovství světa v sobotních přípravných zápasech uspěli. Mexiko v kalifornské Pasadeně porazilo Austrálii 1-0 a potvrdilo skvělou formu, když v letošním roce ještě neprohrálo. Ještě suverénější byla Korejská republika, která v Utahu rozdrtila Trinidad a Tobago 5-0. Právě s Koreou vstoupí česká reprezentace do šampionátu 12. června. Zápas proti Mexiku je pak v plánu 25. června.
2: Počasí. Pondělí ve Španělsku nabídne 30 stupňů, v Portugalsku 24. V Itálii budou také měřit tropickou třicítku a to stejné v Řecku. V Česku ale čekáme ochlazení. Teploty vystoupají maximálně na 20 stupňů Celsia a k tomu musíme počítat i s přeháníkami. Celý den čekáme převážně zataženo. V úterý se trošku vyjasní, teploty vyšplhají až na 24 stupňů a k tomu bude převážně oblačno. Pršet by už nemělo.
3: Nejlepší hudební výběr.
4: Byly 3 hodiny.

Berani, jste vděční i za ty nejmenší radosti života? Být si dneska to bude směs dobrodružství a akce. Blíženci, důležité je posílení vztahů rodiče versus děti. Radci, dokážete bojovat za sebe i za ostatní. Lvi, možná byste měli zkusit nějakou tu meditaci. Pany, buďte ve střehu a mějte oči na šťupkách. Váhy, občas si najděte chvilku i na fantazírování. Štíři, na vás čeká spousta intenzivních zážitků. Střelci, víc se soustřeďte na svoje potřeby. Kozorozi, spánek je důležitý pro celkovou regeneraci. Vodnáři, situace vás možná donutí zvládnout víc věcí najednou. A co my ryby, pokud chceme být odolnější, musíme se snažit. Yeah!

0: před dalšími hity se ještě kouknem na pražskou dopravu. Stojíme na jižní spojce u Kačerova ve směru na Barrandov, Nuselák směr centrum, taky pětky, a na příjezdu od Teplic tam policajti měří 70.
1: Taky vás to nezajímá?
2: Rádio Haná.
3: Víme, jak se jezdí tady.
2: Moravu máme projetou křížem krážem a proto od nás vždy slyšíte mnohem přesnější dopravní informace.
4: Pozor, v Olomouci nehoda na Palackého u lékárny.
5: Přerově kolona na tovární u autobusáku.
4: Lipník, tady je policie u stadionu.
2: Víme, jak se jezdí tady. Tady jsme doma,
4: tady to známe,
2: aktuální dopravu pro vás vysíláme.
6: Rádio Haná, tady jsme doma.
7: Rádio Haná.

0: Ondo, ahoj, dobrý den.
1: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
0: Rádiový astrolog Tonda Baudyš v pondělí 1. června vysílá s námi. Jaký je tento týden podle hvězd?
1: Je ten týden takový jako pravidelný, zodpovědný, ordinérní, trochu bez fantazie, ale já jinak jako dítě českých inženýrů mám rád, když světla svítí a stěra český raj, víš?
0: Tento týden klasika, nic extra výrazného, ale přeci jenom, co by nás mělo naplňovat blahem?
1: Tak je to víkend, protože tam se Venuše přibližuje k Jupiteru.
0: Co to vytváří?
1: Ono to vytváří pocit štěstí v domovech, je to ve znamení raka, ta konjunkce. A i lidem je dobře spolu, víš, jakože rodiče, děti, muži, ženy. Tím pádem ta sobota, neděle, to je krása.
0: Týden normálka, pohoda, o víkendu budou rodiny držet spolu, třeba nás budou děti poslouchat hned na slovo, ale známe to. A kde je podle hvězd tento týden takové slabé místo? Achillova pata, na co si dát pozor?
1: Středa a čtvrtek, kde je prostor pro různý nedorozumění, přehlédnutí, takový ty šlápnutí vedle, jdeš tam, je tam zavřeno, pošleš mail, ale na špatnou adresu. Z toho hlediska je dobrý tam určitou jako opatrnost, obezřetnost držet.
0: Ve středu a ve čtvrtek bacha na den blbec, ale buďte v pohodě, zvládnem to. Astrovzkazy na našem rádiu a Tonda Baudyš. Každé pondělí děkujeme za tvůj hvězdný čas.
1: Děkuju, zdravím tebe i posluchače.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Víte, že Elvis Presley nenapsal ani jeden ze svých slavných songů? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.
2: Rádio pro Olomouc a Střední Moravu. Střední

0: počasí.
1: V pondělí ve Španělsku nabídne 30 stupňů, v Portugalsku 24. V Itálii budou také měřit tropickou třicítku a to stejné v Řecku. V Česku ale čekáme ochlazení. Teploty vystoupají maximálně na 20 stupňů Celsia a k tomu musíme počítat i s přeháníkami. Celý den čekáme převážně zataženo. V úterý se trošku vyjasní, teploty vyšplhají až na 24 stupňů a k tomu bude převážně oblačno. Pršet by už nemělo.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, jste vděční i za ty nejmenší radosti života? Být si dneska to bude směs dobrodružství a akce. Blíženci, důležité je posílení vztahů rodiče versus děti. Radci, dokážete bojovat za sebe i za ostatní. Lvi, možná byste měli zkusit nějakou tu meditaci. Pany, buďte ve střehu a mějte oči na šťopkách. Váhy, občas si najděte chvilku i na fantazírování. Štíři, na vás čeká spousta intenzivních zážitků. Střelci, víc se soustřeďte na svoje potřeby. Kozorozi, spánek je důležitý pro celkovou regeneraci. Vodnáři, situace vás možná donutí zvládnout víc věcí najednou. A co my ryby, pokud chceme být odolnější, musíme se snažit.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
4: Artbeat.cz, festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV, sochy Honzy Dostála, světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
1: Rádio Hana.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: vašeho bytu Ledové království. Soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct. Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda. Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží Elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy.
1: 14. ročníku festivalu

0: kvarteto.
1: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
0: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
3: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
2: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
4: Jsme tu tak.

0: 80 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
1: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
3: Rádio Haná.
4: Ranní topka.

0: su tvůj žár. V srdci i v uších máme Radio Hana. Dobré ráno, 5.56.
1: Hit za hitem. Hit za hitem. Do you
0: believe in love? S těmito hity naskočíme do nového pracovního týdne. Share Believe, po šesté také Sabrina Carpenter. Šanci zaspívat vám dostanou také lidi z Gampu. Filmová pecka, protože to nevzdám, po zprávách, počasí a dopravě pro vás na vlnách Rádia Hana. Hezké probuzení.
2: Bude 6 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Vítejte u zpráv. Velká oprava silnice v Olomouci na sídlišti Povel. V pondělí odstartuje oprava ulice Kapitána Jaroše. Rekonstrukce úseku dlouhého 680 metrů potrvá do půlky srpna. Etapy opravy proběhnou za úplné uzavírky. Sledujeme pro vás ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji. Benzín zdražil a nafta naopak zlevnila. Benzín Natural 95 stojí v Olomouckém kraji v průměru 43 korun 10 haléřů za litr. Od minulého týdne zdražil o desetník. Nafta naopak zlevnila o skoro 80 haléřů na 40 korun 40 haléřů za litr. Blíží se další start známého programu Nová zelená úsporám. Dříve z něj šly čerpat i dotace, tentokrát však půjde až na výjimky, jen o bezúročné půjčky od státu. Jde o peníze na renovaci rodinných domů a bytových domů.
5: Podle informací, které se k nám dostávají z trhu, je o to zájem už v tisícovkách žádostí, které brzké době přijdou, jakmile spustíme samotný program.
4: Říká ministr životního prostředí Igor Červený. Příjem žádostí začne 25. června. Na renovaci rodinného domu si budeme moci půjčit 2 miliony korun a na byt 750 000. Podrobnosti na webu novazelenauspora.cz.
2: Mistrovství světa v hokeji.
4: Své vítězství

0: Má mistrovství světa hokeji. Titul dobili Finové, kteří ve finále přemohli domácí Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Pro Finsko je to pátý mistrovský titul. Švýcaři prohráli finále třetím rokem v řadě. Velkým překvapením je držitel bronzové medaile. Třetí místo vybojovali norští hokejisté, kteří si v utkání o medaili dokázali poradit s Kanadou 3-2 v prodloužení a získali svou první medaili v historii světových šampionátů.
1: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
2: Počasí.
3: Pondělí ve Španělsku nabídne 30 stupňů, v Portugalsku 24. V Itálii budou také měřit tropickou třicítku a to stejné v Řecku. V Česku ale čekáme ochlazení. Teploty vystoupají maximálně na 20 stupňů Celsia a k tomu musíme počítat i s přeháňkami. Celý den čekáme převážně zataženo. V úterý se trošku vyjasní, teploty vyšplhají až na 24 stupňů a k tomu bude převážně oblačno. Pršet by už nemělo. V Olomouci můžete narazit na uzavírku v ulici Polívkova. Ta tady bude až do 6. srpna kvůli rekonstrukci vodovodního řádu. Opravy se dotknou i okolních ulic Petelínova a Škroupova.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolny.cz.
2: Hudební výběr.

0: 6 hodin 7 minut, Hana vás baví v pondělí ráno, 1. června, kdy máme nová přirovnání. Šťastný jako Fin a prokletý jako Švýcar.
1: Helenius stále vede puk, snaží se zbavit je Krajoša, gól! Konsta Helenius rozhoduje zápas a Finsko je mistrem světa.
0: Jenom včera to nebyla žádná gólová přestřelka, Finové vyhráli 1-0, Švýcaři prohráli své třetí finále mistrovství světa v řadě. A teď je čas vyzout brusle a dofouknout míče. Mistrovství světa ve fotbale startuje už příští týden ve čtvrtek. 6 hodin 7 minut, dobré ráno, po čtvrt na 7 obrátíme kalendář na nový týden a teď hrajeme Sabrinu Carpenter.
2: Tady je Radio Hana.

0: kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana. Ráno je top.

0: Přesně taková pohodová rána, máme nejraději úsměv, hity i zprávy od Rádia Haná, tak je to v soutěže. Dnes začíná první kolo boje o klimatizaci za 33 tisíc korun. Aby se v létě doma v obýváku negrilovali, mrkněte na web radiohana.cz, tak jste připraveni a soutěž je s námi po 8 hodině. Teď je 6:45, hezké pondělní ráno, možná už sedíte v autě, máte nastartováno. Na obchvatu Olomouce stojí porouchaná dodávka a u Boskovic chytá policie. Více z naší dopravní centrály ještě před 6:30. A teď kalendář.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Máme pondělí 1. června a svátek slaví Laura. Narozeniny mají moderátor Karel Šíp, zpěvák Daniel Hulka i Richard Krajčo, německá modelka Heidi Klum anebo hollywoodská legenda Morgan Freeman. Dnes je Světový den mléka, Mezinárodní den dětí i Mezinárodní den rodičů. Ať vás naše rádio a dětský smích provází od rána do večera i v pondělí 1. června.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: CZ. Rádio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.
1: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
5: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ráz. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolnici zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
8: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Lenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Lenta od Olvinu. Zkusíte to?
12: Rádio Haná.
13: Nejlepší hudební výběr.

Květen je fůj, že pozornost se hlásí červen. Dneska pondělí 1. začínáme už 23. týden tohoto roku a následující dny budou podle hvězd převelice zajímavé v nejrůznějších slova smyslech. S naším rádiovým astrologem to podrobně rozebereme po 6:30. A teď v 6:26 je tady pondělní spolehlivé počasí i aktuální doprava. Pondělní ráno na Moravě, leckde ještě stále deštivé, teploty na Olomoucku

0: Dneska ochlazuje na 18 až 21, to jsou dnešní teplotní maxima. Má být deštivo, zataženo nebo oblačno.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, z Boskovické, také z Otrokovické. Víme, jak se jezdí tady, hezké pondělní ráno. Porouchaná dodávka je odstavená na obchvatu Olomoucem, u Chřilová ve směru na Mohelnici a policejní silniční kontroly pomáhají a chrání na Boskovicku na průjezdu Mladkovem a také na Otrokovicku mezi Otrokovicemi a Uherským Hradištěm v Napajedlech na nádražní. Moravské cesty dobře známe, ranní dopravu co 30 minut máme.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Tady je Rádio Hana.

0: Pondělí ráno vypínáme budík, zapínáme rádio, těšíme se na vše společné, co nám nabídne nový týden. Teď máme 4 minuty po 6:30. Dnes po 8 hodině rozjedeme první kolo soutěže o klimatizaci za 33 tisíc korun do vašeho bytu. Abyste se kvalifikovali do velkého pátečního finále, musíte udělat jednu důležitou věc. O ní si povíme po 6:45. A teď s naším ranním hostem letíme ke hvězdám.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Tondo, ahoj, dobrý den.
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
0: Rádiový astrolog Tonda Baudyš v pondělí 1. června vysílá s námi. Jaký je tento týden podle hvězd?
2: Je ten týden takový jako pravidelný, zodpovědný, ordinérní, trochu bez fantazie, ale já jinak jako dítě českých inženýrů mám rád, když světla svítí a stěra český raj, víš?
0: Tento týden klasika, nic extra výrazného, ale přeci jenom, co by nás mělo naplňovat blahem?
2: Tak je to víkend, protože tam se Venuše přibližuje k Jupiteru.
0: Co to vytváří?
2: Ono to vytváří pocit štěstí v domovech, je to ve znamení raka, ta konjunkce. A i lidem je dobře spolu. Víš, jakože rodiče, děti, muži, ženy. Tím pádem ta sobota, neděle, to je krása.
0: Týden normálka, pohoda, o víkendu budou rodiny držet spolu, třeba nás budou děti poslouchat hned na slovo, ale známe to. A kde je podle hvězd tento týden takové slabé místo? Achillova pata, na co si dát pozor?
2: Středa a čtvrtek, kde je prostor pro různý nedorozumění, přehlédnutí, takový ty šlápnutí vedle, jdeš tam, je tam zavřeno, pošleš mail, ale na špatnou adresu. Z toho hlediska je dobrý tam určitou jako opatrnost, obezřetnost držet.
0: Ve středu a ve čtvrtek bacha na den blbec, ale buďte v pohodě, zvládnem to. Astrovzkazy na našem rádiu a Tonda Baudyš. Každé pondělí děkujeme za tvůj hvězdný čas.
2: Děkuju, zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Potíte se doma tak, že byste si mohli otevřít vlastní saunu.

0: z vašeho bytu Ledové království. Soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct. Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda. Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
2: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou
5: řeky. Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha SolarBay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
6: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
7: Pozor, Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, ACDC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, v sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
8: Radio Hana.
9: Nejlepší hudební.

0: Vybírat pro vás hity, hledat zprávy, usmívat se, tak to je pro nás v pondělí ráno typické, děláme to rádi. Haná přeje krásný nový týden. Ten by měl být chladnější než ten minulý, dneska pod mrakem, oblačno anebo zataženo deštivo, teploty kolem 20 stupňů Celsia. A to se hodí, protože přesně teď, než začnou velká tropická vedra, je čas objednat do vašeho bytu novou klimatizaci. O tom si budeme povídat minutu po 6:45. Možná se ptáte, kolik to stojí, kde máte objednávat. Vás to nestojí vůbec nic, klikáte na web elektroolomouc.cz. Právě tato společnost nám tady pro vás nechala klimu v hodnotě 33 tisíc do vašeho bytu úplně zdarma. Jak ji vyhrát? Jak se udělat v létě z bytu ledové království? Poslouchejte dnes po 8 hodině ranní topku a hlavně klikejte na web elektroolomouc.cz, protože právě z něj dneska dostanete soutěžní otázku po 8. A když odpovíte správně, postoupíte do velkého pátečního finále, ve kterém vám rozdáme luxusní výkonnou klimu proti letním vedrům do vašeho bytu za 33 tisíc korun. Už se s námi těšíte na chládek? Jsme vaše věrná Hana, přejeme dobré ráno. Za chvíli aktuální zprávy, počasí, doprava. A teď to nejlepší od Coldplay.
1: Rádio Hana. Ranní topka.

0: Rangers stále vede puk, snaží se zbavit je Graušan, gól! Konsta Helenius rozhoduje zápas a Finsko je mistrem světa.
1: 6 hodin 51 minuta po včerejšku je jasné, že novými mistry světa v hokeji jsou Finové. Ve finále porazili Švýcary 1-0. No, třeba se stane zázrak a naši fotbalisté přivezou medaile ze světového šampionátu z Ameriky. Kdy přesně začíná, jak se na něj kluci připravují, tak je o tom v dalších zprávách na vlnách Rádia Hana před 7. Teď Pointer Sisters, dobré ráno.
2: Ranní topka Rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: Kdyby se lidi na celé planetě zeptali, jaká je jejich nejoblíbenější zpěvačka současnosti, tak poměrně velká část by odpověděla právě tohle jméno, které vám zpívám ve vysílání Rádia Haná v 6.57. Taylor Swift Opelite, nejlepší hudební výběr pro vás. Dobré ráno.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Adame, pojď na to. Adam Ďurica ve finále v naší ranní topce už po 7. hodině po zprávách Rádia Haná budou taky Survivor. Takže tady máme to pondělí, tak se ještě symbolicky rozloučíme s víkendem. Goodbye, baby, goodbye. Víkend pryč, vítáme nový pracovní týden i s Tomášem Gottwaldem. Nové zprávy.
2: Bude 7 hodin.
1: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Haná.
3: Máme tu pro vás zprávy. Je pondělí 1. června. Už to u Olomouce projedeme. Ode dneška se řidičům otevírá silnice 635 na tahu Křelov-Slavonín. Končí tu uzavírka spojená s výstavbou dálnice D35 a už nemusíme jezdit objížďkou přes Horku nad Moravou a Skrbeň. Soud rozsekl spor o bazén v Prostějově, zamítl dva návrhy na zneplatnění dubnového referenda o délce bazénu v Prostějově. Radnice tak může pokračovat v přípravách stavby 25-metrového bazénu. Odpůrci žádali opakování lidového hlasování. Dubnové referendum bylo totiž kvůli nízké účasti neplatné. Lidé v Prostějově hlasovali, zda se má postavit 50-metrový nebo 25-metrový bazén. Město má hotový projekt na kratší variantu a vyhlásí výběrko na zhotovitele. Používáte v práci umělou inteligenci? Odpověď ano, je stále častější. Nástroje AI využívá v práci alespoň několikrát týdně průměru 2 z 5 zaměstnanců v České republice. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos mezi tisícovkou lidí. Loni přitom podle dat Českého statistického úřadu využívala AI jen 1/5 pracujících, píší novinky.cz.
2: Sport.
3: Čeští

0: fotbalisté v předposledním přípravném zápase před mistrovstvím světa porazili Kosovo 2-1. Nyní reprezentace míří do New Jersey na páteční generálku proti Guatemale. Šampionát pro Českou republiku odstartuje o týden později zápasem s Koreou.
1: Mistrovství světa v hokeji.
0: A ještě krátce k mistrovství světa v hokeji, které vyvrcholilo v noci na dnešek. Pokud jste propásli konec, tak novými mistry světa jsou Finové, kteří ve finále přemohli Švýcarsko 1-0 v prodloužení a bronz dobili Norové po výhře 3-2 v prodloužení nad Kanadou.
2: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
3: Počasí.
4: Super, dnes zaprší, nemusím zalévat záhonky, tohle si říkají zahrádkáři a mají pravdu. Víme, jak bude dnes oblačno anebo zataženo, deštivo 18 až 21 stupňů. Zítra polojasno anebo oblačno 22 až 25. Ve středu opětovné ochlazení na 17 až 19, polovina pracovního týdne pod mrakem s deštěm. Čtvrteční a páteční teploty předběžně kolem 22 a polojasno nebo oblačno. Lesková doprava z Olomouce, z Boskovické a také z Otrokovické. Víme, jak se jezdí tady, hezké pondělní ráno. Porouchaná dodávka je odstavená na obchvatu Olomoucem, u Chřilová ve směru na Mohelnici a policejní silniční kontroly pomáhají a chrání na Boskovicku na průjezdu Mladkovem a také na Otrokovicku mezi Otrokovicemi a Uherským Hradištěm v Napajedlech na nádražní. Moravské cesty dobře známe, ranní dopravu co 30 minut máme.
3: Rádio Hana.

Do nového týdne spolu jdeme naplno, přejeme, ať zvládnete všechny dnešní výzvy a dobrodružství, která na vás číhají. My víme, že vy to dáte 7 hodin 4 minuty. Za chvilku další top téma. Zkusíme se umělé inteligence zeptat na něco, co se bude týkat našich zahrad. A to, co nám AI řekne, tomu snad nebudete ani věřit.

0: O víkendu jsme spolu byli na výletech, na svatbách, na dětských dnech a taky v práci jsme vaše rádio pro jakoukoliv příležitost. Teď je tady pondělí 1. června 7 hodin 10 minut. Celý náš tým přeje fantastické ráno. Ano, náš nástěnný kalendář přehazujeme na další stránku. Začíná nový měsíc, narozeniny mají zpěváci Richard Krajčov a taky Daniel Hulka. Velká gratulace. Možná už se taky společně s námi těšíte na pondělní horoskopy. Kdo dneska dokáže bojovat za sebe i za ostatní, uslyšíte od naší Martiny po 7:45. A teď jsou tady naše oblíbené hrátky s umělou inteligencí. Možná AI také používáte v práci nebo jen tak pro zábavu. My jsme se jí zkusili zeptat na další věc. A tentokrát nás zajímá, jak si AI poradí se zahradou. Hej AI, můžu mít další dotaz?
1: Jasně, ptej se na cokoliv.
0: Jak se jmenuje ta chytrá aplikace na zahradu?
1: Můžeš být konkrétnější?
0: Jak vyfotíš záhon a ono ti to něco navrhne, co zasadit, kam přesadit, co vytrhat.
1: Ano, už chápu.
0: No.
1: To je tvoje manželka. Radio Hana.

0: DJ Bobo na Hané, everybody, 7 hodin, 17 minut, možná už odcházíte do práce nebo do školy, možná už máte zamknuto, možná už jste u výtahu nebo u domovních dveří. A důležitý dotaz, máte s sebou deštník nebo pláštěnku? Pokud ne, tak se proto vraťte. Pondělí má být na Moravě oblačné nebo zatažené s deštěm, místy prší i právě teď. Dnešní denní teploty do 21 stupňů Celsia. Xinlake se svou popelkou a Mike Oldfield s 90-kovou peckou Man in the Rain, která má mimochodem jedno důležité poselství, i o tom si budeme povídat, tak těmto hvězdám bude ranní mikrofon Rádia Haná patřit už po horoskopech, se kterými už se na vás těší Martina.
1: Hvězdy ví, Rádio Haná, horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, jste vděční i za ty nejmenší radosti života? Být si dneska to bude směs dobrodružství a akce. Blíženci, důležité je posílení vztahů rodiče versus děti. Radci, dokážete bojovat za sebe i za ostatní. Lvi, možná byste měli zkusit nějakou tu meditaci. Pany, buďte ve střehu a mějte oči na šťopkách. Váhy, občas si najděte chvilku i na fantazírování. Štíři, na vás čeká spousta intenzivních zážitku. Střelci, víc se soustřeďte na svoje potřeby. Kozorozi, spánek je důležitý pro celkovou regeneraci. Vodnáři, situace vás možná donutí zvládnout víc věcí najednou. A co my ryby, pokud chceme být odolnější, musíme se snažit.
1: Hvězdy ví, Rádio Haná. Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás. Doma v Olomouci nebo na Alpském kopci?
3: U souseda v Přerově či na tropickém ostrově?
1: Poslouchejte nás kdekoliv na světě online přes radiohana.cz
3: a naši mobilní apku.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
5: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
6: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v Olomouckém rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
7: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vím si, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
10: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
11: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
14: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června, letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí, a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou, nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
15: Radio Hannah.

Ješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

Jestli během pondělí 1. června zmoknete přesně pro vás a o vás je tato píseň od legendárního Mika Oldfielda. Jeho Man in the Rain je de facto o člověkovi, který se nenechá ničím zastavit a životem jde statečně dál za každého počasí, i když ho třeba místo paprsků bičují kapky deště, ale je to i moc pěkné poselství, že po každém životním liáku vždycky opět vyjde slunce. Nejlepší hudební výběr z 90. tohle milujeme. Mike Oldfield pro vás Man in the Rain v 7 hodin a 30 minut. Chcete od nás vyhrát klimatizaci do vašeho bytu za 33 000 korun. My vám důležitý návod na vlnách Rádia Hana poradíme už po půl osmé.

0: Po minulém teplém týdnu se dneska ochladí na 18 až 21 stupňů a má být deštivo, zataženo nebo oblačno. Doprava. Sledujeme ranní provoz v Olomouci, v Moravském Berouně, také ve Svitavách, tady teď bez vážných nehod. Policie je ve Vyškově na Brněnské ulici, také na Otrokovicku v Tlumačově na ulici Dolní, chytají také na Blanensku v Olomoučanech u zdejšího sběrného dvora a nehoda dvou nákladňáků částečně blokuje provoz na Prostějovsku. Pozor, zhruba 4 kiláky od Kostelce na Hané ve směru na Hluchov. Víme, jak se jezdí tady, hezké ráno.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Radio Hana.
2: Přejeme.

0: nejlepší Top Gunu, One Republic, I Don't Worry, ve vysílání Rádia Haná. Přesně taková rána, máme nejraději úsměv, hity a taky zprávy pro vás a hlavně top soutěže. Teď máme 7 minut po polosmé. Dnes začíná první kolo boje o klimatizaci do vašeho bytu za 33 tisíc korun. Abyste se vléče doma v obýváku nepekli, negrilovali, nesmažili, mrkněte na web Rádio Haná.cz. Ona právě tady je důležitá soutěžní nápověda, díky které dnes po 8 hodině správně odpovíte na soutěžní otázku a postoupíte do velkého pátečního finále o klimu za 33 tisíc korun. www.radiohana.cz. Soutěžit budeme po 8 hodině, za chvilku hokejový šampionát a švýcarské prokletí. Buďte s námi.
1: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
2: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
3: To snad ne, já se na to vysku. A Kučka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na naradidoruky.cz.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
7: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor POV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna. Delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor POV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.

0: ledna. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ráno je top.
3: Rádio Hana.

0: Tři minuty po tři, čtvrtě na osm, Haná vás baví v pondělí ráno, kdy máme nová přirovnání. Šťastný jako Finn a prokletý jako Švýcar.
1: Helenius stále vede puk, snaží se zbavit je Gréša, gól! Konsta Helenius rozhoduje zápas a Finsko je mistrem světa!
0: Ano, tak včera to nebyla žádná gólová přestřelka, šťastní Finové vyhráli 1-0 a Švýcaři... Prokletí Švýcaři prohráli své třetí finále v řadě. Na druhou stranu se samozřejmě můžou chlubit stříbrným hattrickem, takže záleží na úhlu pohledu. Ale určitě to zlato by Švýcaři brali raději. Teď je čas vyzout brusle a dofouknout míče, poněvadž mistrovství světa ve fotbale startuje už příští týden ve čtvrtek. Máme 3 minuty po 3 čtvrtě na 8. Dobré ráno, před 8 hodinou další nové zprávy Rádia Haná. V našem kraji dostaneme nové informace o cestářů a zjistí, kde všude bude nově omezení a ta cedule s nápisem Musíme to opravit. Ještě předtím svatební Bruno Mars, hezké ráno.
2: Ranní topka Rádia Haná a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: Jsme spolu, posloucháte Rádio Haná, nejlepší hudební výběr, 7 hodin a 55 minut. Ano, za 5 minut už 8 hodin. Startujeme spolu nový pracovní týden. Možná jste dneska ještě nečetli noviny, možná jste nebyli u televize, nemáte po ruce ani počítač nebo mobil. Zajímá vás, co se děje nového? Ty nejzajímavější zprávy, hezky aktuálně pro vás od Tomáše Gottwalda právě teď a potom...
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Miley Cyrus. Včera ráno bude znít jako no name.
3: Tak se pýtám, pro kterou mi srdce bije.
0: A ptáme se, budou také M-People? Samozřejmě, že budou. Search for the Hero, i na tomto jsme vyrůstali. To nejlepší.

0: Vítejte u dalších zpráv. Je pondělí 1. června. Startuje velká oprava silnice v Olomouci na sídlišti Povel. Ode dneška začíná práce na ulici Kapitána Jaroše. Obnova úseku dlouhého 680 metrů potrvá do poloviny srpna. Etapy opravy proběhnou při úplných uzavírkách.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: S létem přicházejí do Olomouckého kraje tradičně i opravy a modernizace silnic. Nyní od začátku června omezí provoz oprava silnice 11 mezi Olšany a Vyšehořím na severu Olomouckého kraje. Bude se tu jezdit většinu času kyvadlově. V červenci začne oprava vytížené silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi u Olomouce. Tady má být hotovo v srpnu. Silničáři navíc v červenci zrekonstruují úsek mezi Olomoucí a Grigovem. Oprava naváže na hotovou první část D55. Kromě nových letních akcí bude dál pokračovat oprava mostu v Hranicích. Přesné změny v provozu a uzavírky na hlavních tazích bude ředitelství silnic a dálnic zveřejňovat vždy před zahájením prací. A my vám to všechno povíme.
1: Sport.
0: Průlomový moment v kariéře tenisty prostějovského klubu Jakuba Menšíka. Poprvé v životě postoupil do čtvrtfinále grandslamového turnaje. Na French Open postup vybojovala nad nasazenou jedenáctkou Rusem Rubliovem. Jakub zdolal v osmifinále elitního hráče 3-2 na sety. A jde dál.
2: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
3: Počasí.
4: Paráda, dnes zase využijeme pláštěnky a deštníky. Víme, jak bude, 18 až 21 stupňů, deštivo, oblačno anebo zataženo. Zítřejší teploty kolem 22 až 25 stupňů, úterý polojasné anebo oblačné. Ve středu opět ochlazení na 17 až 19 stupňů, deštivo a pod mrakem. A co druhá polovina pracovního týdne? Ve čtvrtek a v pátek předběžně polojasno anebo oblačno, teploty kolem 22 stupňů Celsia. Sledujeme ranní provoz v Olomouci, v Moravském Berouně, také ve Svitavách, tady teď bez vážných nehod. Policie je ve Vyškově na Brněnské ulici, také na Otrokovicku v Tlumačově na ulici Dolní, chytají také na Blanensku v Olomoučanech u zdejšího sběrného dvora. A nehoda dvou nákladňáků částečně blokuje provoz na Prostějovsku. Pozor, zhruba 4 kiláky od Kostelce na Hané ve směru na Hluchov. Víme, jak se jezdí tady, hezké ráno.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: 8 hodin, 5 minut, vybírat hity, hledat zprávy, usmívat se, tak to je pro nás v pondělí ráno typické, tohle milujeme. Haná přeje krásný nový týden, ten by měl být chladnější než ten minulý, dneska pod mrakem, oblačno nebo zataženo, deštivo, teploty kolem 20 stupňů Celsia a tohle se nám hodí, protože přesně teď, než začnou ona velká tropická vedra, tak přesně teď je čas objednat do vašeho bytu novou klimatizaci. Možná se ptáte, kolik to stojí, kde máte objednávat? Vás to nestojí vůbec nic a klikejte na web elektroolomouc.cz, protože právě tahleta společnost nám tady pro vás nechala klimu v hodnotě 33 tisíc korun zdarma. Jak ji vyhrát? Jak si v létě z bytu udělat ledové království? Tak jednak je důležité hrát s námi tento týden vždycky po 8 hodině, klikat na web elektroolomouc.cz, právě z něho od pondělí do čtvrtka dostanete soutěžní otázku a když odpovíte správně, tak to postoupíte do pátečního finále, ve kterém rozdáme luxusní výkonnou klimu. Klimatizace proti letním vedrům za 33 tisíc korun. My jsme připraveni, doufám, že vy taky, tak aby měli všichni stejnou šanci, tak naše linka 585 22 55 88 je aktivní 3, 2, 1 právě teď a už by tam někdo měl být. Dobrý den, kdo na lince?
1: Dobrý den, tady Zdenka.
0: Zdravíme, Zdenku, odkud jste, kde nás posloucháte, prosím?
1: Já poslouchám Prostějova.
0: Zdendo, máme trošku horší signál, dáme tomu šanci. Kdybyste si v létě mohl ochladit jenom jednu místnost v bytě, která... Kdybyste si v létě mohl ochladit jenom jednu místnost v bytě, která by to byla a proč, Zdenku?
1: Tak já si myslím, že by to byla spíš kuchyň, protože tam člověk stráví největší čas jako celý dňa. Říkám to dobře?
0: Já nevím, jestli to říkáte dobře, to vy musíte vědět dobře. Já sám za sebe bych s tím souhlasil, protože samozřejmě ty trouby a veškeré to smažení to vydává teplo. Abyste se kvalifikoval do pátečního finále, ve kterém rozdáme klimu za 33 tisíc korun, musíte odpovědět na soutěžní otázku. A zajímá mě, jaká značka klimatizací je VIP partnerem Elektro Olomouc? O klimatizaci jaké značky soutěžíme?
1: Jsou nějaké možnosti?
0: Ne. Elektro Olomouc.cz, tam je odpověď.
1: Klimatizace je...
0: Tak 5, 4, 3, 2, 1. Musíme dát šanci někomu dalšímu. Kdo je na lince? Dobrý den.
2: Ahoj, Lukáš, je to klimatizace Haier.
0: Lukáš, ano, máte pravdu, gratuluju, to znamená, že postupujete do velkého pátečního rozstřelu. Zůstaňte mi na lince, domluveno?
2: Dobrý, díky.
0: Lukáš se nakonec dovolal, nakonec vyhrál. Zdenda to trošku zazděl, no nepodíval se na web elektroolomouc.cz, kde pro vás máme každý den od pondělí do čtvrtka správné odpovědi. Klimatizaci za 33 tisíc rozdáme tento pátek. Zahrají si oni celkem 4 soutěžící. Ten dnešní je Lukáš. A zítra to možná budete právě vy. Více na webu radiohana.cz. Mrkněte, hrajeme pro vás. Dobré ráno.
3: Radio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: vlnách Rádia Hana s námi snídá formace ve Zlive. Jejich Mendy v 8 hodin 15 minut. První kolo naší soutěže o klimatizaci za 33 tisíc je za námi. Do toho pátečního finále se před chvilkou kvalifikoval posluchač Lukáš z Troubelic. Zítra to můžete být i vy a ze svého bytu si udělat ledové království úplně zdarma. Pro více informací a hlavně pro více osvěžení běžte na web radiohana.cz. Hezké pondělní ráno, možná už sedíte v autě, máte nastartováno. Pozor, policie teď kontroluje v Olomouci, taky na dálnici z Olomouce na Mohelnici, jak je s námi podle pravidel. Více z naší dopravní centrály samozřejmě přineseme ještě před půl devátou. Řekneme také ta konkrétní místa, ty konkrétní lokality, kterých se to týká. A teď mapujeme kalendář.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Máme pondělí 1. června a svátek slaví Laura. Narozeniny mají moderátor Karel Šíp, zpěvák Daniel Hulka i Richard Krajčo, německá modelka Heidi Klum anebo hollywoodská legenda Morgan Freeman. Dnes je Světový den mléka, Mezinárodní den dětí i Mezinárodní den rodičů. Ať vás naše rádio a dětský smích provází od rána do večera i v pondělí 1. června.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po deváté.
2: Jedině na Rádiu Hana.
1: Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Rádio Hana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Hana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Hana.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
5: Tady se vám blíží zpátečka a další.
6: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
7: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
12: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Big Mat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.

Přátelé, květen je fuč, o pozornost, už se hlásí červen, dneska pondělí prvního, začínáme 23. týden tohoto roku a následující dny budou podle hvězd převelice zajímavé v nejrůznějších slova smyslech.

0: po oblačno. Doprava. Policie v Olomouci, taky na dálnici mezi Olomoucí a Mohelnicí. Víme, jak se jezdí tady. Policejní majáčky na nás teď při kontrolách mohou zablikat v Olomouci, na Brněnské, na Férstrovce a také u Černovířského mostu. Je to výpadovka na Chomoutov a pozadu nezůstává ani dálniční policie, kterou jsme zahlédli na 245. kilometru dálnice z Olomouce na Mohelnici u Mladče. Moravské cesty dobře známe, ranní dopravu co 30 minut máme.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Tady je Rádio Hana.

0: Pozvání do našeho vysílání přijali taky Rady Kirken, za chvilku Jamely a její superstar nebo devadesátková Sheryl Crow. Dobré ráno, do nového týdne spolu jdeme naplno, přejeme, jak zvládnete všechny dnešní výzvy a dobrodružství, která na vás číhají. My víme, že vy to dáte. Máme 4 minuty po půl deváté. Po 8:45 nás čekají takové velmi milé a vtipné zahradnické hrátky s umělou inteligencí. Bude vás to bavit. A teď je před námi ještě náš ranní host a velmi zajímavá minuta a půl.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Tondo, ahoj, dobrý den.
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
0: Rádiový astrolog Tonda Baudyš v pondělí 1. června vysílá s námi. Jaký je tento týden podle hvězd?
2: Je ten týden takový jako pravidelný, zodpovědný, ordinérní, trochu bez fantazie, ale já jinak jako dítě českých inženýrů mám rád, když světla svítí a stěra český rají, víš?
0: Tento týden klasika, nic extra výrazného, ale přeci jenom, co by nás mělo naplňovat blahem?
2: Tak je to víkend, protože tam se Venuše přibližuje k Jupiteru.
0: Co to vytváří?
2: Ono to vytváří pocit štěstí v domovech, je to ve znamení raka, ta konjunkce. A i lidem je dobře spolu. Víš, jakože rodiče, děti, muži, ženy. Tím pádem ta sobota, neděle, to je krása.
0: Týden normálka, pohoda, o víkendu budou rodiny držet spolu, třeba nás budou děti poslouchat hned na slovo, ale známe to. A kde je podle hvězd tento týden takové slabé místo? Achillova pata, na co si dát pozor?
2: Středa a čtvrtek, kde je prostor pro různý nedorozumění, přehlédnutí, takový ty šlápnutí vedle, jdeš tam, je tam zavřeno, pošleš mail, ale na špatnou adresu. Z toho hlediska je dobrý tam určitou jako opatrnost, obezřetnost držet.
0: Ve středu a ve čtvrtek bacha na den blbec, ale buďte v pohodě, zvládnem to. Astrovzkazy na našem rádiu a Tonda Baudyš. Každé pondělí děkujeme za tvůj hvězdný čas.
2: Děkuju, zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Potíte se doma tak, že byste si mohli otevřít vlastní saunu? Co?

0: pobytu Ledové království. Soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct. Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda. Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz
2: 14. ročníku festivalu

0: Růžej Zvítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS ticket.
2: To snad ne, já se na to vys**u. A Kuťka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
4: Na luskni.cz to jede. Vyber

0: Olomouce. V pátek 5. a v sobotu 6. června přidejte se do historického průvodu. Zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
2: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: happy, jsme šťastní, jsme spolu, stejně jako Sheryl Crow. Vám přejeme krásné pondělní ráno, 8:45. O víkendu jsme spolu s Rádiem Hana byli na výletech, na svatbách, na dětských dnech nebo také v práci. Jsme vaše rádio pro jakoukoliv příležitost. Celý náš tým přeje fantastické pondělní ráno. Nástěnný kalendář, pokud jste to ještě neudělali, přehazujeme na další stránku. Začíná nový měsíc, červen, dneska je prvního. Na rozky mají zpěváci Richard Krajčo nebo taky Daniel Hulka, takže velká gratulace. Náš produkční tým už dodělává poslední úpravy Procházky pamětí. Naše vzpomínková show vás dneska po 9. hodině vezme do 90. Tohle bude báječná šance připomenout si první polovinu 90. let, celou hodinu mezi 9. a 10. A předtím jsme slíbili, že budeme pokračovat v našich oblíbených hrátkách s AI, tedy s umělou inteligencí. Možná ji taky používáte v práci, nebo jenom tak pro zábavu, někde v hospodě se jí ptáte na bůh jaké věci. My jsme se jí zkusili zeptat na další věc a tentokrát nás zajímá, jak si poradí se zahradou. Takhle to dopadlo. Hej AI, můžu mít další dotaz?
1: Jasně, ptej se na cokoliv.
0: Jak se jmenuje ta chytrá aplikace na zahradu?
1: Můžeš být konkrétnější?
0: Jak vyfotíš záhon a ono ti to něco navrhne, co zasadit, kam přesadit, co vytrhat.
1: Ano, už chápu.
0: No.
1: To je tvoje manželka.
2: Ráno je top. Rádio Hana.

0: Hodil a vysílal s námi taky náš rádiový astrolog Tonda Baudyš. Ranní topka Rádia Hana byla i díky vám mezi 6. a 9. dokonalá. A po 9. hodině přehodíme hudební vyhýbku a dáme si pouze a jen hity z jednoho roku. To bude procházka pamětí.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Šperk vedle šperku za 90. léta Culture Beat Aerosmith. Tím hádáním a přemýšlením, do kterého roku se vracíme, nám pomůže i Janek Ledecký.
2: Pěkná, pěkná, pěkná.
0: Tak si užijte 90-kovou procházku pamětí Rádia Hana. De facto první červnovou už po 9. hodině po zprávách.
3: Bude 9 hodin.
1: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Právě teď a pro vás zprávy. Pojďme na to. Řidiči, pamatujte na bezpečnou jízdu po Olomouci. Dnes to budou hlídat strážníci. Městská policie Olomouc hlásí, že bude na 4 ulicích měřit dodržování povolené rychlosti. A to na ulicích Sokolovská, Jablonského, Gagarinova a Dvorského.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: Nový most budeme mít na třídě 1. máje v Hranicích. Místo starého, ten je ode dneška uzavřený pro dopravu a dojde k jeho demolici. Doprava zatím povede po objížďce a pěší ještě mohou chodit po mostě. Pak tu budou mít prozatímní lávku. V prosinci má být uveden do předčasného užívání nový most, informuje o tom hranická radnice. Lebka svaté Zdislavy je zpět na svém místě. Přes 16 hodin trvalo restaurátorům vyprostit relikvii z betonu, do kterého ji zalil zloděj. Ten lebku ukradl z baziliky v Jablonem na Liberecku v půlce května. Zalitou v betonu ji chtěl hodit do řeky, zabránila mu v tom policie. Uplynulou sobotu restaurátoři předali očištěnou lebku svaté Zdislavy zpět církvi. A jak ji zachránili?
5: Předali nám hmotu betonu a dali nám k dispozici CT snímky, aby jsme věděli, kde máme vlastně v té hmotě lebku svatý Zdislavy najít. Ten vrchol vlastně ty kalby byl uvězněný 2 cm pod povrchem. 2 hodiny trvalo, než jsme vůbec se dostali k malé částečce fragmentu ty lebky, protože pro nás to bylo důležité, aby jsme ji nepoškodili.
4: Popsala restaurátorka Blanka Valchářová.
3: Sport.
4: Fotbalisté Baníku Ostrava a Slovácka setrvávají v první lize. V baráži vybojovali udržení, když o víkendu přehráli druholigové týmy, které se pokoušely o postup. Baník přemohl 5-0 Táborsko, Slovácko vyhrálo 3-0 nad Artisem Brno.
3: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i v pondělí.
6: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
3: Počasí.
0: Super, dnes zaprší, nemusím zalévat záhonky. Tohle si říkají zahrádkáři a mají pravdu. Víme, jak bude dnes oblačno anebo zataženo, deštivo 18 až 21 stupňů. Zítra polojasno anebo oblačno 22 až 25. Ve středu opětovné ochlazení na 17 až 19. Polovina pracovního týdne pod mrakem s deštěm. Čtvrteční a páteční teploty předběžně kolem 22 a polojasno nebo oblačno. Policie v Olomouci, taky na dálnici mezi Olomoucí a Mohelnicí. Víme, jak se jezdí tady. Policejní majáčky na nás teď při kontrolách mohou zablikat v Olomouci, na Brněnské, na Ferstrovce a také u Černovířského mostu. Je to výpadovka na Chomoutov. A pozadu nezůstává ani dálniční policie, kterou jsme zahlédli na 245. kilometru dálnice z Olomouce na Mohelnici u Mladče. Moravské cesty dobře známe, ranní dopravu co 30 minut máme.
3: Rádio Hana.

0: 9 hodin 8 minut, hezké a pohodové dopoledne všem hudebním detektivům na vlnách Rádia Hana. Vítáme vás u Procházky pamětí, to je vzpomínková show, která se každé všední dopoledne mezi 9 a 10 zaměřuje na hity, na události, na vzpomínky z jednoho roku. Dneska poprvé v Česku přivítáme legendární Metalliku. Projedeme se Škodovkou favoritem a pořádnou rychlost nabereme i s formací Culture Beat. I takhle zní dnešní 90. Na Hané má slovo Mr. Vane.
1: Rádio Hana a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana, Procházka pamětí.
3: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Na rádiu Hana mega hity z 90. Celou hodinu vás zásobujeme peckami z jednoho roku. Tehdy Erosme vydávají rockovou baladu Crying. Tak to je právě za námi. Doufám, že jste si ji užili v 9 hodin 20 minut. Slzy štěstí v tom roce kanou po tvářích všem českým fanouškům téhleté kapely. Víte, jak se jmenuje ta kapela? Jaký má název? Tehdy poprvé koncertuje v Česku, ale nebylo to v Praze. Tenhle ten rokový svátek se v 90. konal v Brně na fotbalovém stadionu za Lužánkami. A u té příležitosti se tehdy otevřelo i brněnské Bobby Centrum v 90. Tak to je Metallica. Tehdy v Česku nebyla samozřejmě zadarmo a na tehdejší dobu vstupenka stála celkem hodně peněz. Vyberte si kolik? Kolik v 90. stojí vstupenka na koncert Metallica do Brna? No, možná tomu nebudete věřit, stejně jako my. Odpověď na vlnách rádia Hana v Procházce pamětí po 9:30 a věnovat se nám budou také Pet Shop Boys, Mr. Brick, anebo dánští Cutter Move, dáme si jejich Give It Up. Celou hodinu se spolu procházíme jedním úžasným 90-kovým rokem. Typnete si, jaký je to přesně?
1: Rádio Hana a Procházka pamětí.

0: Skyrock.cz.
1: Rádio Hana,
0: Skyrock
1: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
0: pro váš lepší hudební výběr.
1: Stáhněte si aplikaci Rádio Hana do telefonu,
0: z Google Play a Apple Store.
1: Stahujte,
0: poslouchejte,
1: užívejte.
0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás. Rádio Hana.
1: Procházka pamětí.
2: ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
3: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou
1: řeky. Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
8: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
6: Jsme tu pro vás již 20 let.
8: Jezírka Banat.cz.
9: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
10: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
11: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolnici zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Hana, procházka pamětí.
0: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: První červnové procházce paměti Rádia Hana, Eurodanceová návštěva z Dánska, Cutten Move nás opět vrací do bezstarostných 90. kdy nám z kazeťáku hraje jejich Baby Give It Up. Jaké jste v 90. měli auto v první polovině? My se vracíme do roku, kdy je nejprodávanějším fárem Škoda Favorit. Model 135 LX se šlo pořídit za nějakých 150 tisíc a na nejlevnějšího favorita tehdy bylo potřeba 26 průměrných hrubých platů. Kdo chtěl něco luxusnějšího, kdo se chtěl blísknout před sousedkou, tak v západním voze se mohlo projet třeba oblém Korza, jenomže ten stál dvojnásobek co favorit, přes 340 tisíc. A kolik tehdy stála vstupenka na tuhle kapelu? My jsme si už řekli, že se vracíme do roku, kdy v Česku poprvé koncertuje Metallica. Není to v Praze, je to v Brně na stadionu Za Lužánkami. A vstupenky se tehdy v první polovině 90. na Metallicu v Česku dali sehnat za 350 až 400 korun. Říkala to si, jo, to je v pohodě, to jsem čekal víc, no v pohodě. Ono na tehdejší dobu za vstupenku 4 kila, to nebylo úplně málo. A mnozí fakt nadávali, že to je hodně, hodně předražené. Ono bezplatnou vstupenku do světa hitů a vzpomínek do jednoho roku má pro vás procházka paměti Rádia Hana Show Me Love. Tohle bude už za pár vteřin další nápověda od Robin S.
1: Rádio Hana a procházka paměti.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
1: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Rádio Hana.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz.
3: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha SolarBay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
4: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
5: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
8: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
9: Pozor, Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívání bývajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu. A to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
10: Jsme tu také. Festival nejen zde.

0: 70 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
1: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje pan Svatopluk Binder.
2: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
1: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz. Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklovýlety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy, i to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
3: Rádio Hana, Procházka pamětí.
4: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Tohle je v Procházce paměti Rádia Haná v 9 hodin, skoro 50 minut delší. Pěkná vzpomínka na 90. Janek Ledecký a pěkná je i závěrečná písnička dnešní Procházky paměti, se kterou přichází pěkná Whitney Houston. Písnička samozřejmě tehdy v 90. vznikla primárně pro film The Bodyguard, tedy osobní strážce, ve kterém Whitney Houston hraje po boku Kevina Costnera. Vracíme se do roku, kdy Whitney Houston v této pece I Have Nothing přiznává, že láska je někdy tak silná, že bez toho druhého nejenom, že nemůžete být a žít, ale pořád na něj myslíte a máte pocit, že bez něho, bez té druhé osoby nejste nic. Jdeme na to. Obrovské emoce, klavír, smyčce a jeden z nejsilnějších hlasů hudební historie pro vás v Procházce paměti právě teď. No ale samozřejmě ještě nesmíme zapomenout ono vyhlášení, do kterého roku se vracíme.
1: Rádio Haná a Procházka paměti. Dnes je to rok 1990.

0: Tahle písnička je až mrazí, co říkáte. V Procházce paměti Rádia Haná, to nejlepší z 90. let. Jeden z největších hlasů hudební historie. Whitney Houston, I Have Nothing, 90. léta. Martina Kvítko Procházková už ve vysílání s námi, hezké dopoledne.
1: Zdravím všechny, krásné pondělí. 90. Procházka paměti nejenom s Whitney Houston.
0: Takhle, tahle písnička je k filmu Bodyguard, osobní strážce, a se spoustou bodyguardů a osobních strážců do Česka přijeli i tihleti pánové v 90. Takže ano, i s Metallicou, abych to úplně dokončil, tu myšlenku. Vracíme se do roku, kdy Metallica vůbec poprvé koncertuje v České republice. Říkáte si, no jo, tak oni určitě byli v Praze a tak dále. Nebyli.
1: Ne, nebyli v Praze, dostali pozvánku do Brna, takže v Brně byla tahleta velikánská metalová show a taky se tehdy dost řešilo, kdo jim bude vlastně předskakovat.
0: No,
1: to byl poměrně dost velký trouble.

0: skvělý zážitek. Vstupné zhruba za 350 za 400. Pavel, bylo vedro, polévali lidi kýblama vody, přes 40 000 lidí zážitek. A vzpomíná ještě taky Honza, hele, byl jsem tam, tenkrát jsem byl na vojně. Nedostal jsem dovolenou, tak jsem zdrhnul. Po návratu jsem dostal 7denní basu, ale stálo to za to. Takže Metallica dneska v Procházce pamětí Rádia Hana. Do kterého roku se vracíme? Kdy vystupuje poprvé v Česku?
1: Metallica poprvé v Brně, v Česku, rok 1993.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A po 10. hodině ve vysílání Rádia Hana s Kvítkem vystoupí další hvězdy za 90. léta. Rockset bude také Summer.
1: A dáme si společně se Slzou taky fotku.
0: Tak po víkendu vás vítáme v novém pracovním týdnu, 1. červen. Další zprávy připravuje Tomáš Gottwald.
3: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Neseme další várku informací. Hudební altán ve Smetanových sadech v Olomouci se na léto opět rozezní. Na 10 letních nedělí jsou tu v plánu tradiční promenádní koncerty různých žánrů. První už v neděli 14. června. Podrobnosti najdeme na webu promenadnikoncerty.olomouc.eu. Do Zlínského kraje zavítá na oficiální návštěvu prezident Petr Pavel s první dámou Evou Pavlovou. Na návštěvě budou v úterý a ve středu. Prezident má v programu debaty se studenty, občany i zástupci samospráv. Zavítá i na Zlínský filmový festival. Modernizací projde kino v Blansku, promítací sál dostane nové sedačky a koberce a osvětlení schodů. Rekonstrukce začíná dnes a potrvá minimálně měsíc. Během úprav zůstane kino uzavřené, informuje radnice.
5: Hlas lidu.
4: Používáte v práci umělou inteligenci? Odpověď ano, je stále častější. Nástroje AI využívá v práci alespoň několikrát týdně v průměru 2 z 5 zaměstnanců v České republice. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos mezi tisícovkou lidí. Loni přitom podle dat Českého statistického úřadu využívala AI jen 1/5 pracujících, píší novinky.cz.
3: Sport.
4: Ve vyřazovací části je česká reprezentace na mistrovství Evropy v malém fotbale na Slovensku. Dnes naše hráče čeká osmifinálový střet s Černou Horou. Uvidíme, zda se nám podaří postoupit dál. Zápas začíná ve 20 hodin 30 minut.
3: Počasí.
0: Paráda, dnes zase využijeme pláštěnky a deštníky. Víme, jak bude, 18 až 21 stupňů, deštivo, oblačno anebo zataženo. Zítřejší teploty kolem 22 až 25 stupňů, úterý polojasné anebo oblačné. Ve středu opět ochlazení na 17 až 19 stupňů, deštivo a pod mrakem. A co druhá polovina pracovního týdne? Ve čtvrtek a v pátek předběžně polojasno anebo oblačno, teploty kolem 22 stupňů Celsia.
3: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, také z Přerova. Víme, jak se jezdí tady, pěkné pondělní dopoledne. Novinky z olomoucké dopravy s námi vysílá i šéf-redaktorka reportu Lidie Hájovská.
6: Ode dneška platí na kapitána Jaroše v Olomouci uzavírka kvůli opravám. Otevřel se tah mezi Přelovem a Slavonínem a řidiči tak už teď nemusí přes horku. A další novinka z dopravy je o sdílených kolech, která v Olomouci skončila.
0: Více na webu report.cz, děkujeme. A posluchač Michal odhaluje policii teď v Přerově na Lepínské u Kauflandu. Hlídá stříbrný Kodiak.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
3: Hudební výběr.

0: Tak schválně, co máte v plánu? Já doufám, že budete dál ladit Hanou. Začíná nám nový týden a taky nový měsíc. Červen mimochodem na Hané bude patřit fotbalu a rozjedeme spolu taky italské léto, což znamená, že pro vás budeme mít ty nejlepší italské songy a budeme třeba taky rozdávat tu nejlepší italskou kávu. Rozhodně na tohle si taky počkejte a poslouchejte dál. Užívejte si pondělí na Hané, plné parádě.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké dopoledne.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo

0: Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
2: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Rádio Hana.

0: slavili Den dětí na mnoha místech v našem regionu a ještě v tom budeme pokračovat. Třeba olomoucké kino Metropol něco extra pro děti chystá na zítřek, kdy zveme na Šreka, který mimochodem letos slaví 25. výročí. Pak je tu pozvánka do rokové horky v sobotu 6.6. Je to ta největší roková party, co pro vás připravujeme. Bude třeba Hudba Praha nebo i Vítkovo kvarteto v sobotu v Horce na Sokolce a ještě aktuálně dnešní Zábřeh, kde bude nová partička. V Kulturáku nás tady čeká improvizace v plné síle a bez cenzury. Richard Genser, Michal Suchánek, Michal Novotný a Jakub Kohák v Zábřežském Kulturáku to rozjedou dneska 19 hodin.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
5: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.

0: MAT doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Big MAT, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: To je aktuální čas a nahané už. Jedeme dál.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Startuje velká oprava silnice v Olomouci na sídlišti Povel. Ode dneška začíná práce na ulici Kapitána Jaroše. Obnova úseku dlouhého 680 metrů potrvá do poloviny srpna. Etapy opravy proběhnou při úplných uzavírkách.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Kdo sedá za volant v opilosti?

0: dnes řekl, že pokud by česká koruna bránila rozvoji, měl by se sentiment k ní opustit. Připomeneme, že naopak vláda ANO, SPD a motoristů euro v Česku zavádět nechce. Sport. Nejmladší český fotbalový reprezentant v historii, to je talentovaný záložník pražské Sparty Hugo Sochůrek. K nároďáku se dostal v 17 letech, nastoupil včera ve vítězném přáteláku s Kosovem a je v nominaci na mistrovství světa.
1: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude, víme, že dneska začíná meteorologické léto a my ho vítáme na lehce zamračeným, upršeným a taky trochu chladnějším počasím. Odpoledne by na Moravě mělo být maximálně 16 až 20 stupňů. A pak to bude jako na houpačce. Zítra méně oblačnosti a víc sluníčka a teploty povyskočí na letních 25, ve středu bude zhruba 20 a deštivo, ve čtvrtek má být polojasno a k tomu nejčastěji 23 stupňů a v pátek prý budou teploty podobné a sem tam sprchne.
2: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníky s radarem dneska máme v Olomouci na 4 místech. Rychlost měřím na ulici Sokolovská, Jablonského, Gagarinova a Nadvorského. Jinak policejní hlídku máme hlášenou v Přerově, na Tovačovské, anebo taky na Prostějovsku, když projíždíme sobě suky. A ťukanec dvou aut dořešujeme na Šumpersku v Novém Malíně. Tak hlavně šťastnou cestu.
2: Rádio Hana.

0: Nahané vracíme zpátky 80. I Like Chopin. V tomhletom songu se zpívá i o tom, že nás čekají deštivé dny, tak tento týden rozhodně. My vám přejeme každopádně nahané pohodové pondělí s datem 1. června a víme, že horké letní počasí tady taky bude a že se klimatizace bude hodit. Podrobnosti k jedné velké soutěži, kterou pro vás máme tento týden, ještě v téhleté hodině, tak určitě poslouchejte dál.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké dopoledne.

0: Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
1: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
3: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
4: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

rádi a mimochodem tento týden pro vás taky máme naprosto luxusní soutěž vždycky v naší ranní topce. Vyhrát můžete klimatizaci za 33 tisíc. Přátelé, je to tak, abyste se nám v létě doma v tom obýváku neusmažili.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy.
3: A kde to Milwaukee mají? Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky.cz.
4: Na luskni.cz to jede. Vyber si

0: Olomouce. V pátek 5. a v sobotu 6. června přidejte se do historického průvodu. Zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
1: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
2: 14. ročníku festivalu

0: našich zvítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo

0: Lotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
1: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí, a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou, nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
2: Posloucháte Rádio Hana.

0: Rádio Hana posloucháte, ať už jste doma v práci a nebo třeba na cestách. Mimochodem na Olomoucku u Křelova už se dá krásně projet. No a protože léto se blíží, tak se tradičně blíží i nejrůznější opravy a modernizace silnic v našem kraji. Podrobnosti za okamžik v našich poledních zprávách. A na Hané taky po 12. hodině ten nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Budou jeleni.
2: Že když si všude zdejší, všude je fajn.
0: Taky bude Dario G. Nebo si k nám odskočí Madonna. Právě dřív než ostatní, tak to máme na Hané. Samozřejmě přidáme i aktuálně počasí a dopravu z regionu. Pršíme dál.
3: Bude 12 hodin.
1: Hezké poledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Začínají zprávy. Už to u Olomouce projedeme. Ode dneška se řidičům otevírá silnice 635 na tahu Křelov-Slavonín. Končí tu uzavírka spojená s výstavbou dálnice D35 a už nemusíme jezdit objížďkou přes Horku nad Moravou a Skrbeň. S létem přicházejí do Olomouckého kraje tradičně i opravy a modernizace silnic. Nyní od začátku června omezí provoz oprava silnice 11 mezi Olšany a Vyšehořím na severu Olomouckého kraje. Bude se tu jezdit většinu času kyvadlově. V červenci začne oprava vytížené silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi u Olomouce. Tady má být hotovo v srpnu. Silničáři navíc v červenci zrekonstruují úsek mezi Olomoucí a Grigovem. Oprava naváže na hotovou první část D55.
3: Hlas lidu.
4: Jak se v Česku stavíme ke znovu zavedení EET? K tomu má dojít od nového roku. Průzkum agentury

0: 25 až 28 stupňů a místy taky bouřky. Ty dneska nečekáme. Víme, jak bude, dál trochu více zamračeno a místy to může být i lehce upršené. Přechodně se během odpoledne udělá i polojasno. K tomu dneska teploty maximálně do 20. Zítra bude letních 25 a vesměs sluníčko. Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníky s radarem máme v Olomouci pod Klášterním Hradiskem, měří na Sokolovské a na Jablonského. Rychlost nám zkontrolují taky v Droždíně, na Gagarinově nebo na Kopečku na Dvorského. Policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci i na Přerovské u té benzinky Orlen a nebo na D1 na exitu Mořice. A pozor, nehoda nám komplikuje dopravu v Letovicích na Pražské. Je to srážka nákladňáku s autobusem. Tak opatrně v Letovicích na Pražské. A šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
3: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Hudební výběr.

0: kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Haná.
3: Přejeme pondělí na jedničku.

0: Dario G, za malou chvilku taky Alex Warren, je tady pondělí s rádiem Hana. Všechny vás zdraví Martina Kvítko. A protože je 1. června, tak dneska slaví úplně všichni kluci, všechny holky. Ano, správně, je tady Mezinárodní den dětí, které jsou vždycky tak roztomilé, upřímné, hodné i zlobivé. A my tady máme taky jeden speciální pozdrav od těch našich nejmenších posluchačů.
1: Dobrý den, já jsem Tomáš, teď vysílám já. A dál nevím, co mám říct.
2: Ahoj, jmenuji se Kája a zdravím mámu, je nejlepší a zkrátka všem lidem, co se tady, co to poslouchají, ať se mají dobře.
3: Jsme Rádio Hana. Hezké poledne. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás.

0: Matt doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Big Matt, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolnici zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
5: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vím si, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Rádio Hana.

0: Rádio Hana.
1: Ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo v našem kraji 8 akceleračních oblastí pro rozvoj výroby energie z větru a 4 oblasti pro výrobu energie ze slunečního záření. Olomoucký kraj vyjádřil nesouhlas už u pracovního návrhu a tento postoj se nezměnil. Více nám poví Pavel Jelínek, náměstek hejtmana pro strategický rozvoj a oblast IT.
2: Boj proti vymezení akceleračních oblastí mě v současné době opravdu velmi zaměstnává. Za Olomoucký kraj jsme uplatnili nesouhlasné připomínky k nadřazené územně plánovací dokumentaci po jejím zveřejnění a naše připomínky byly rozděleny do tří hlavních okruhů. Za prvé jsme upozornili na to, že návrh není v souladu se zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje. Za druhé, že kraj už svým dobrovolným vymezením významně přispěl k plnění evropských cílů v oblasti solární energetiky. A za třetí je to otázka připomínek samotných obcí. My jsme z tohoto pohledu se jednoznačně postavili na stranu obcí, protože s nimi o návrhu akceleračních zón nikdo nejednal. A obcí, které vyjádřili nesouhlas, bylo opravdu velké množství. V tuto chvíli je další postup na Ministerstvu pro místní rozvoj, které bude všechny připomínky a stanoviska vyhodnocovat. A uvidíme, jak to dopadne.
1: Říká náměstek hejtmana Pavel Jelínek. Děkujeme. Rádio Hana, kalendárium.
3: Máme pondělí 1. června a svátek slaví Laura. Narozeniny mají moderátor Karel Schieb, zpěvák Daniel Hulka i Richard Krajčo, německá modelka Heidi Klum anebo hollywoodská legenda Morgan Freeman. Dnes je Světový den mléka, Mezinárodní den dětí i Mezinárodní den rodičů. Ať vás naše rádio a dětský smích provází od rána do večera i v pondělí 1. června.
1: Rádio Hana, kalendárium.
4: Potíte se doma tak, že byste si mohli otevřít vlastní saunu? Co

0: Showbitu Ledové království. Soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct. Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda. Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží Elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
2: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
3: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
4: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
5: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
6: Pozor! Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Rádio Hana. Olomouc, Šumperk a Zábřeh.
9: Nejlepší hudební výběr.

0: jste na té správné vlně a my samozřejmě s Rádiem Hana sledujeme spoustu toho, co se děje v našem regionu, v Olomouci konkrétně. Máme stále rozkopaný ten bývalý autobusák na Tržnici. Jak tady pokračují s tou rekonstrukcí, i to se dozvíme už za okamžik v našich zprávách. A na Hané po 13. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude Sabrina Carpenter. Taky Status Quo. A nebo Kabáti. Jdeme na zprávy.
2: Bude 13 hodin.
3: Hezké odpoledne.

0: mají zcela skončit 22. června. Podrobnosti má web report.cz. Vláda chce zatnout tipec divokému trhu s kratomem. Oznámila výsledky policejní razie proti nelegálnímu prodeji této návykové látky. Policie při ní zajistila 86 tisíc produktů a 155 kilogramů kratomu. Do konce července má navíc vzniknout nový adiktologický zákon pro omezení kratomu, který v České republice užívá asi 400 tisíc lidí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navrhne prodej látky až od 21 let. Vláda plánuje také zavést spotřební daň. Sport. Startuje prostějovský tenisový challenger, samozřejmě s českou účastí. Nejvýše postaveným domácím tenistou na turnaji bude nasazená dvojka Vít Kopřiva. První mač s domácím obsazením začne po 14. hodině. Zdeněk Kolář vyzve Argentince Lautara.
1: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Víme, že první červnové odpoledne nabídne ještě trochu mraku a deště, ale ukáže se i sluníčko. Teploty dneska maximálně do 20. Zítra by to mělo povyskočit na letních 25 stupňů. A výhledově tenhle ten týden prý bude vesměs docela upršený, takže nachystáme kapuce a nepromokavé boty. Víme, jak se jezdí tady, víme, že Ťukanec rvou osobáků řešíme v Olomouci na Dolní Novosadské, jak jsou ty stavebniny u komína. Policejní hlídku nám pak v Olomouci hlásíte na Brněnské, pod křižovatkou z Hraniční, anebo na Lascích na Černovírském mostě. Hlídka taky na D1 na exitu Přerovich, anebo ve Svitavách na ulici Máchova alej, kousek od toho kruháče s Brněnskou. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Rádio Hana.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny.
3: Ciao bella.
0: Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vyhrajte.
2: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
0: Poslouchejte mezi 9 a 10
2: Procházku pamětí.
0: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
2: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
0: Italské léto.
2: Procházka pamětí.
0: Tři velké důvody,
2: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.

0: Jsme Radio Hana.
1: Hezké odpoledne.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
7: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
8: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Lenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Lenta od Olvinu. Zkusíte to?
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.

0: Na Hané věříme kabátům, vždycky se postarají o ten nejlepší hudební výběr. Za okamžik v tom budou pokračovat třeba taky Bon Jovi anebo Donna Summer. Přejeme hezké odpoledne. No a teď už s naším pravidelným pondělním astrohostem letíme ke hvězdám.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Tondo, ahoj, dobrý den.
3: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
2: Rádiový astrolog Tonda Baudyš v pondělí 1. června vysílá s námi. Jaký je tento týden podle hvězd?
3: Je ten týden takový jako pravidelný, zodpovědný, ordinérní, trochu bez fantazie, ale já jinak jako dítě českých inženýrů mám rád, když světla svítí a stěra český raj, víš?
2: Tento týden klasika, nic extra výrazného, ale přeci jenom, co by nás mělo naplňovat blahem?
3: Tak je to víkend, protože tam se Venuše přibližuje k Jupiteru.
2: Co to vytváří?
3: Ono to vytváří pocit štěstí v domovech, je to ve znamení raka, ta konjunkce. A i lidem je dobře spolu, víš, jakože rodiče, děti, muži, ženy. Tím pádem ta sobota, neděle, to je krása.
2: Týden normálka, pohoda, o víkendu budou rodiny držet spolu, třeba nás budou děti poslouchat hned na slovo, ale známe to. A kde je podle hvězd tento týden takové slabé místo? Achillova pata, na co si dát pozor?
3: Středa a čtvrtek, kde je prostor pro různý nedorozumění, přehlédnutí, takový ty šlápnutí vedle, jdeš tam, je tam zavřeno, pošleš mail, ale na špatnou adresu. Z toho hlediska je dobrý tam určitou jako opatrnost, obezřetnost držet.
2: Ve středu a ve čtvrtek bacha na den blbec, ale buďte v pohodě, zvládnem to. Astrovzkazy na našem rádiu a Tonda Baudyš. Každé pondělí děkujeme za tvůj hvězdný čas.
3: Děkuju, zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Artbeat.cz Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici k mrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz
5: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
6: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz
8: Jsme tu také. Festival nejen

0: 60 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
1: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
2: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
1: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz. Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklovýlety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
3: Rádio Hana.

Co bude dál, tak budou tady zprávy, v nich pozvánka na promenádní koncerty do olomouckých smetanových sadů a taky si povíme, jak moc v práci využíváme umělou inteligenci. A po 14. hodině na Hané. Hit za

0: během úprav zůstane kino uzavřené, informuje radnice.
1: Hlas lidu.
0: Používáte v práci umělou inteligenci? Odpověď ano, je stále častější. Nástroje AI využívá v práci alespoň několikrát týdně průměru 2 z 5 zaměstnanců v České republice. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos mezi tisícovkou lidí. Loni přitom podle dat Českého statistického úřadu využívala AI jen 1/5 pracujících, píší novinky.cz.
1: Sport.
0: Ve vyřazovací části je česká reprezentace na mistrovství Evropy v malém fotbale na Slovensku. Dnes naše hráče čeká 8finálový střet s Černou Horou. Uvidíme, zda se nám podaří postoupit dál. Zápas začíná ve 20 hodin 30 minut.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude, víme, že dneska začíná meteorologické léto a my ho vítáme na lehce zamračeným, upršeným a taky trochu chladnějším počasím. Odpoledne by na Moravě mělo být maximálně 16 až 20 stupňů. A pak to bude jako na Houpačce. Zítra méně oblačnosti a více sluníčka a teploty povyskočí na letních 25, ve středu bude zhruba 20 a deštivo, ve čtvrtek má být polojasno a k tomu nejčastěji 23 stupňů a v pátek prý budou teploty podobné a sem tam sprchne.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme strážníky s radarem, například pod Klášterním hradiskem, tady měří na Sokolovské a Jablonského a rychlost nám zkontrolují třeba i v Droždíně na Gagarinově anebo na Kopečku na Dvorského a máme hlášenou taky nehodu osobáku a to na Vyškovsku na silnici 430 u Rousínova. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: MAT doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Big MAT, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
3: Výstava Živé pasti ve sbírkových sklenicích ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
4: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Tady je Rádio Hana.

0: opravdu pro každého v Rádiu Hana. Ať už máte pondělí takové poklidnější nebo akčnější, tak jsme rádi, jsme tu pro vás a jsme vděční i za ty nejmenší radosti života. Hrajeme si dál a užíváme si pondělí na Hane.
1: Tady je Rádio Hana.

0: další do našeho playlistu. Hrajeme si dál ten nejlepší hudební výběr, bavíme se, užíváme si pondělí a samozřejmě, že taky sledujeme, co se děje a víme, o čem informují naše oblíbené regionální weby.
1: O čem se píše?
0: Připomínáme, že pokračuje festival Dvořákova Olomouc a jak se říká, to nejlepší. Nakonec v letním kině příští víkend s Filharmonií vystoupí například Jirka Korn. Veškeré informace najdeme na webu dvořákovaolomouc.cz. Prostějov zve po roce na festival nejen zdravotně postižených už tento pátek. Jak píše Report.cz, pořádá ho tradičně spolek Jsme tu také a letos proběhne tato akce pod záštitou první dámy paní Evy Pavlové. Je tady červen a s ním taky nové číslo našeho AZ magazínu a ten je plný červnových akcí a zábavy. Ať už jsou to svátky města, Olomouc ožije nebo ty nejlepší divadelní typy. Červnové vydání našeho magazínu, jak mání, tak i online na akcezabava.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.
3: Potíte se doma tak, že byste si mohli otevřít vlastní saunu?

vašeho bytu Ledové království. Soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct. Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda. Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží Elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy.

0: Oldřich Zvítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: To snad ne, já se na to vys***u. A kučka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy.
4: A kde to Milwaukee mají? Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
5: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil.

0: v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
1: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo

0: potu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební.

0: trošku před 15. hodinou. Dneska je 1. června, dneska je Mezinárodní den dětí a jedno takové, já bych skoro řekla, moje rádiové dítě stojí teďka vedle mě ve studiu. Ahoj, ahoj. Leuška.
1: Ahoj, rádiová mámo, zdravím také všichni posluchače.
0: Je to pravda, protože my jsme se tě tak jako vychovali.
1: Ano, je to tak, přesně. Hlavně ty jsi mě vychovala v podstatě. Já pořád a vždycky a všude říkám, to, co umím, mě naučila Martina Kvítko-Procházková.
0: Děkuju moc. Já teda, když máme ten den dětí a ty seš takové to naše dítko, tak mě by zajímalo, jaké ty jsi měla dětství, jestli je to něco podobného, co máme dneska na Facebooku, takový žertovný obrázek, že to není pravé dětství, nebo nebylo by to kompletní, kdyby tě někdy třeba na dvorku nepronásledoval nějaký zběsilý kohout nebo slepice. Hele, zažila jsi to jako dítě třeba někde u babičky na dědině?
1: Jo, já mám pocit, že to nebyl kohout, ale byla to husa. A to bylo snad ještě horší, protože ho nějak štípou. Štípala mě do zadku, já jsem běžela a přilezla jsem tenkrát plot, ani nevím, jak jsem to dokázala, ale prostě strach mě vyburcoval. Takže ano, souhlasím, tohle prostě musí zažít každé dítě.
0: A pak vystrašená Leuška přes pírko, nebo přes plot pro pírko skočila pro tu husičku. A jinak tady v rádiu tě nahání jediná slepice a to jsem já. Ale po 15. hodině tady Leuška bude a ten nejlepší hudební výběr.
2: Hit za hitem.
0: Luis Capaldi.

0: Posloucháte zprávy. Startuje velká oprava silnice v Olomouci na sídlišti Povel. Ode dneška začíná práce na ulici Kapitána Jaroše. Obnova úseku dlouhého 680 metrů potrvá do poloviny srpna. Etapy opravy proběhnou při úplných uzavírkách.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Kdo sedá za volant v opilosti, musí počítat s následky. Včera policie na Olomoucku zastavila 61-letého řidiče osobního auta v obci Troubelice Lasce. Policisté mu dali dýchnout a měl asi 3 promile alkoholu v dechu. Teď mu hrozí i rok vězení. Silnice Olomouckého kraje jsou nebezpečnější než loni, buďme opatrní. V květnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Olomouckém kraji 3 lidé, je to meziročně o 2 víc. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádali 10 obětí. Prezident Petr Pavel se opět vyjádřil pro přijetí eura. Na pražské konferenci Revize Česka dnes řekl, že pokud by česká koruna bránila rozvoji, měl by se sentiment k ní opustit. Připomeneme, že naopak vláda ANO, SPD a motoristů euro v Česku zavádět nechce.
1: Sport.
0: Nejmladší český fotbalový reprezentant v historii, to je talentovaný záložník pražské Sparty Hugo Sochůrek. K nároďáku se dostal v 17 letech, nastoupil včera ve vítězném přáteláku s Kosovem a je v nominaci na mistrovství světa.
2: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
3: Počasí.
4: Pojďme zavzpomínat, jak bylo loni na Den dětí. Bylo nějakých 25 až 28 stupňů a místy taky bouřky. Ty dneska nečekáme. Víme, jak bude. Dál trochu více zamračeno a místy to může být i lehce upršené. Přechodně se během odpoledne udělá i polojasno. K tomu dneska teploty maximálně do 20. Zítra bude letních 25 a vesměs sluníčko. Je tady naše blesková odpolední doprava. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana.

jako by se ještě neprobudila. Ale víte co? I upršené pondělí má svoje kouzlo. Vzduch je čistší, tráva zelenější a kafe chutná o něco líp. A nikdo se hlavně nemusí

0: CZ.
1: ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najde na www.piráti44.cz. Pod hodinou
3: řeky. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolnici zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
8: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
9: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
8: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
9: Co si vezmu na sebe?
8: Zalando.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
11: Rádio Hana.

0: Ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo v našem kraji 8 akceleračních oblastí pro rozvoj výroby energie z větru a 4 oblasti pro výrobu energie ze slunečního záření. Olomoucký kraj vyjádřil nesouhlas už u pracovního návrhu a tento postoj se nezměnil. Více nám poví Pavel Jelínek, náměstek hejtmana pro strategický rozvoj a oblast IT.
1: Boj proti vymezení akceleračních oblastí mě v současné době opravdu velmi zaměstnává. Za Olomoucký kraj jsme uplatnili nesouhlasné připomínky k nadřazené územně plánovací dokumentaci po jejím zveřejnění a naše připomínky byly rozděleny do 3 hlavních okruhů. Za prvé jsme upozornili na to, že návrh není v souladu se zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje. Za druhé, že kraj už svým dobrovolným vymezením významně přispěl k plnění evropských cílů v oblasti solární energetiky. A za třetí je to otázka připomínek samotných obcí. My jsme z tohoto pohledu se jednoznačně postavili na stranu obcí, protože s nimi o návrhu akceleračních zón nikdo nejednal. A obcí, které vyjádřili nesouhlas, bylo opravdu velké množství. V tuto chvíli je další postup na Ministerstvu pro místní rozvoj, které bude všechny připomínky a stanoviska vyhodnocovat a uvidíme, jak to dopadne.
0: Říká náměstek hejtmana Pavel Jelínek. Děkujeme.
2: Posloucháte Radio Haná, máme 1. června, slavíme Den dětí, ale v mnoha místech našeho regionu jsme ho slavili už i o víkend.

0: novinky z našeho regionu.
1: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
2: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
3: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Pozor! Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu. A to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrničkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
6: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
7: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
8: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
9: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha SolarBay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
10: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
11: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
13: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici k mrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
14: Rádio Hana.

0: Začínají zprávy. Už to u Olomouce projedeme. Ode dneška se řidičům otevírá silnice 635 na tahu Křelov-Slavonín. Končí tu uzavírka spojená s výstavbou dálnice D35 a už nemusíme jezdit objížďkou přes Horku nad Moravou a Skrbeň. S létem přicházejí do Olomouckého kraje tradičně i opravy a modernizace silnic. Nyní od začátku června omezí provoz oprava silnice 11 mezi Olšany a Vyšehořím na severu Olomouckého kraje. Bude se tu jezdit většinu času kyvadlově. V červenci začne oprava vytížené silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi u Olomouce. Tady má být hotovo v srpnu. Silničáři navíc v červenci zrekonstruují úsek mezi Olomoucí a Grigovem. Oprava naváže na hotovou první část D55.
1: Hlas lidu.
0: Jak se v Česku stavíme ke znovu zavedení EET? K tomu má dojít od nového roku. Průzkum agentury STEM zjistil, že 2/3 lidí v Česku berou nové zavedení elektronické evidence tržeb kladně. Evidenci vnímají hlavně jako nástroj výběru daní.
1: Sport.
0: ESO prostějovského tenisového klubu Jakub Menšík si zahraje své premiérové grandslamové čtvrtfinále. Probojoval se do něj na French Open a už ví, s kým se utká o další postup. V úterý večer má na programu střet s Brazilcem Fonsecou.
1: Počasí.
2: Úterý bude o pár stupňů teplejší než start týdne. Teploty budou šplhat až na 23 stupňů Celsia a také si užijeme více sluníčka. Zpočátku dne čekáme jasno.

plastika nám ale říká, že pokud je červen mokrý a studený, bývají žně vždy zkaženy. Tak snad si dají přeháňky, zase chvíli pauzu. Doprava. Počítejte se zdržením na ulici 17. listopadu, tady si můžete postát 10 minut. Kolony jsou také na Švajcerově, Hodolanské, Pavelkově nebo na Dobrovského i Pasterově. Tady nám hlásíte zdržení do 5 minut. Pozor také na nehody, jedna je v ulici Vrahovická v Prostějově a

0: Frankie Goes to Hollywood a song Relax na rádiu Hana a z něho bychom si měli dneska vzít příklad a po práci opravdu jenom relaxovat. Dnešní den je stejně opršený, takže zahrádky zalévat nemusíme a běhat jít dneska prostě nemůžeme, když jsou všude kaluže, že jo? Sluníčko nám sice dneska nevykouzlí úsměv na tváři, ale můžeme vám ho vykouzlit aspoň tím, že pokud se vám dneska nic nechce, tak déšť vám to odpustí. Tak si užívejte dál pohodové odpoledne s rádiem Hana a taky s No Name bude i Michael Schulte a nebo Ale Farben. Díky, že jste s námi.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
6: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
2: Tady je Rádio Hana.

těší. Červen je totiž první měsíc, kdy můžeme sklizet plody své práce a u toho nás obklopuje spousta květin. Červen je totiž královstvím růží. Nenechte se ale moc rozptýlit, i když někteří už můžete sklízet první jahody, nesmíte.

Nezapomeňte ani na bylinky. V červnu sklízíme pažitku, petržel, mátu, meduňku, bazalku a další. Bylinky lze sušit nebo mrazit pro pozdější použití. Pozor ale u pažitky. Tam se sušení nedoporučuje. Pravidelně také odstraňujte květy, aby bylinky déle rostly a byly aromatičtější. A ať vám to jde lépe od ruky, nalaďte si k tomu Rádio Hana.

0: MAT doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Big MAT, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
4: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
5: Rádio Hana.

0: Erasure, to je další vzpomínka na hity, na který jsme vyrůstali a chystáme je samozřejmě i po 17. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Zaspomínáme třeba s Madonou. Bude X single X.

0: 13 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Neseme další várku informací. Hudební altán ve Smetanových sadech v Olomouci se na léto opět rozezní. Na 10 letních nedělí jsou tu v plánu tradiční promenádní koncerty různých žánrů. První už v neděli 14. června. Podrobnosti najdeme na webu promenadnikoncerty.olomouc.eu. Ve Velkých Losinách v neděli 7. června slavnostně zahájí lázeňskou sezónu tradičním probouzením pramenů. Akce začne ve 13 hodin na náměstí a nabídne symbolické žehnání pramene, hudební a kulturní program, jarmark, občerstvení i aktivity pro děti a dospělé. Pořadatelé lákají na příjemnou lázeňskou atmosféru pro celou rodinu. Modernizací projde kino v Blansku, promítací sál dostane nové sedačky a koberce a osvětlení schodů. Rekonstrukce začíná dnes a potrvá minimálně měsíc. Během úprav zůstane kino uzavřené, informuje radnice.
3: Hlas lidu.
2: Používáte v práci umělou inteligenci? Odpověď ano, je stále častější. Nástroje AI využívá v práci alespoň několikrát týdně průměru 2 z 5 zaměstnanců v České republice. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos mezi tisícovkou lidí. Loni přitom podle dat Českého statistického úřadu využívala AI jen 1/5 pracujících, píší novinky.cz.
0: Sport.
2: Ve vyřazovací části je česká reprezentace na mistrovství Evropy v malém fotbale na Slovensku. Dnes naše hráče čeká 8finálový střet s Černou Horou. Uvidíme, zda se nám podaří postoupit dál. Zápas začíná ve 20 hodin 30 minut.
4: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
0: Počasí.
5: Venku aktuálně

ráno si dokonce užijeme i sluníčko. To nám aktuálně zapadá kolem 3:45 večer a ráno nás probouzí okolo 4:45.

policejní hlídku, a to u kruháče na Lipenské, tak nohu z plynu. Aktuálně také řešíme nehodu mezi obcí Lanškroun a Svitavy. Už se tu tvoří kolona zhruba na hodinu, bouralo se také na Šumpersku mezi obcemi Velké Losiny a Filipová. Rádio Hana.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gol!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny.
3: Ciao bella.
0: Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vyhrajte.
2: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
0: Poslouchejte mezi 9 a 10
2: Procházku pamětí.
0: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
2: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
0: Italské léto.
2: Procházka pamětí.
0: 3 velké důvody,
2: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
4: Tohle je Rádio Haná.

0: Když je ten den váš?
1: Dobrý den, já jsem Tomáš, teď vysílám já. A dál nevím, co mám říct.
2: Ahoj, jmenuji se Kája a zdravím mámu, je nejlepší a zkrátka všem lidem, co se tady, co to poslouchají a co mají dobře.
3: Posloucháte Rádio Hana. Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
5: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výšťku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
8: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
9: Jsme tu pro vás již 20 let.
8: Jezírka Banat.cz.
10: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
11: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Radio Hana. Olomouc, Bruntál a Vyškov.
17: Nejlepší hudební výběr.

0: Elton John a jeho Nikita, tak tu v kalendáři dneska nemáme, ale na rádiu Hana víme, kdo jiný slaví. Na podrobnosti se podíváme už s kolegou Lukášem a pak si dáme Olgu Lounovou a taky Eurythmics, tak držte vlny.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Máme pondělí 1. června a svátek slaví Laura. Narozeniny mají moderátor Karel Šíp, zpěvák Daniel Hulka i Richard Krajčo, německá modelka Heidi Klum anebo hollywoodská legenda Morgan Freeman. Dnes je Světový den mléka, Mezinárodní den dětí i Mezinárodní den rodičů. Ať vás naše rádio a dětský smích provází od rána do večera i v pondělí 1. června.
1: Rádio Hana, kalendárium.
3: Potíte se doma tak, že byste si mohli otevřít vlastní saunu.

0: Z vašeho bytu Ledové království. Soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct.
1: Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda.
0: Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží Elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy.
2: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
3: 14. ročníku festivalu

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: To snad ne, já se na to vysk***u. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy.
4: A kde to Milwaukee mají? Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
5: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
6: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
7: Jsme tu také. Festival nejen zde.

0: 70 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
1: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
2: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
1: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz. Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklovýlety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více infa naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
3: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
5: Rádio Hana.

0: Už mrkneme do olomouckého Rozária a také do Jeseníků. Tady máme opět volně ovečky. Rádio Haná je 17.55. Pojďme na novinky.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Posloucháte zprávy? Vzpomínka na herečku Hanu Maciuchovou. V olomouckém Rozáriu poprvé vykvetla pnoucí žlutá růže, která nese její jméno. Zcela nová odrůda zde byla zasazena teprve loni a své jméno dostala na festivalu Vyznání růžím. Už o nadcházejícím víkendu ožije olomoucké Rozárium dalším ročníkem festivalu Vyznání růžím a i letos tu dojde na slavnostní křest zcela nové odrůdy růže. Ponese jméno slavné literární postavy Josef Švejk. Ovce se v červnu začaly znovu pást v nejvyšších částech Jeseníků. Stovka ovcí se bude do začátku září pohybovat mezi ovčárnou a Petrovými kameny. Pomohou k udržení rozmanitosti alpínských trávníků. Volby od 16 let zatím nebudou. Vláda ANO, SPD a motoristů odmítla návrh části opozice na snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách. K takové změně je podle ministra spravedlnosti nejprve nutný rozbor a diskuze, píše ČTK.
1: Sport.
3: Novou posilu do obrany hlásí extraligový olomoučtí hokejoví Kohouti. Z Pardubic přijel rozšířit hanácký manšaft bek Michal Hrádek. 24-letý hráč tu už dříve hostoval, teď přichází natrvalo. Informuje o tom web olomouckých Kohoutů.
1: Rádio Haná.
2: S námi máte přehled i v pondělí.
1: Počasí.

15 stupňů a přeháňky by už měly postupně ustávat. Zítra se ale ještě deštník hodit bude. Občas nám může sprchnout. Za to teploty vyšplhají až na 23 stupňů Celsia. Doprava.

mrkneme taky na D48 na trase Frýdek Místek Bilotín. Před exitem Bilotín číhá policejní hlídka, tak ať nemáte zbytečně pokutu. Rádio Hana.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: Dovajho song na viděnou, my dáváme na viděnou dešti. Během večera už by pršet nemělo, ale pozor, přeháňky nás asi nejspíš čekají zase během zítřejšího odpoledne. Nebuďme z toho ale smutní. I upršené dny mají své kouzlo. Vzduch je čistší, tráva zelenější, kafe chutná o něco líp a nikdo se nemusí cítit provinile, že místo velkých venkovních plánů zvolí klidnější tempo. Dešť navíc krásně schová ospalost. Jestli vám někdo řekne zítra v práci, že vypadáte unaveně, můžete prostě říct, že je to počasím. Tak si zabalte do práce deštník a dál si užívejte náš nejlepší hudební výběr. Bude Tiffany, Bruno Mars a Meatloaf.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Rádio Haná. Nejlepší

0: Ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo v našem kraji 8 akceleračních oblastí pro rozvoj výroby energie z větru a 4 oblasti pro výrobu energie ze slunečního záření. Olomoucký kraj vyjádřil nesouhlas už u pracovního návrhu a tento postoj se nezměnil. Více nám poví Pavel Jelínek, náměstek hejtmana pro strategický rozvoj a oblast IT.
1: Boj proti vymezení akceleračních oblastí mě v současné době opravdu velmi zaměstnává. Za Olomoucký kraj jsme uplatnili nesouhlasné připomínky k nadřazené územně plánovací dokumentaci po jejím zveřejnění a naše připomínky byly rozděleny do 3 hlavních okruhů. Za prvé jsme upozornili na to, že návrh není v souladu se zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje. Za druhé, že kraj už svým dobrovolným vymezením významně přispěl k plnění evropských cílů v oblasti solární energetiky. A za třetí je to otázka připomínek samotných obcí. My jsme z tohoto pohledu se jednoznačně postavili na stranu obcí, protože s nimi o návrhu akceleračních zón nikdo nejednal. A obcí, které vyjádřili nesouhlas, bylo opravdu velké množství. V tuto chvíli je další postup na Ministerstvu pro místní rozvoj, které bude všechny připomínky a stanoviska vyhodnocovat a uvidíme, jak to dopadne.
0: Říká náměstek hejtmana Pavel Jelínek. Děkujeme.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Tondo, ahoj, dobrý den.
4: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
3: Rádiový astrolog Tonda Baudyš v pondělí 1. června vysílá s námi. Jaký je tento týden podle hvězd?
4: Je ten týden takový jako pravidelný, zodpovědný, ordinérní, trochu bez fantazie, ale já jinak jako dítě českých inženýrů mám rád, když světla svítí a stěra český raj, víš?
3: Tento týden klasika, nic extra výrazného, ale přeci jenom, co by nás mělo naplňovat blahem?
4: Tak je to víkend, protože tam se Venuše přibližuje k Jupiteru.
3: Co to vytváří?
4: Ono to vytváří pocit štěstí v domovech, je to ve znamení raka, ta konjunkce. A i lidem je dobře spolu. Víš, jakože rodiče, děti, muži, ženy. Tím pádem ta sobota, neděle, to je krása.
3: Týden normálka, pohoda, o víkendu budou rodiny držet spolu, třeba nás budou děti poslouchat hned na slovo, ale známe to. A kde je podle hvězd tento týden takové slabé místo? Achillova pata, na co si dát pozor?
4: Středa a čtvrtek, kde je prostor pro různý nedorozumění, přehlédnutí, takový ty šlápnutí vedle, jdeš tam, je tam zavřeno, pošleš mail, ale na špatnou adresu. Z toho hlediska je dobrý tam určitou jako opatrnost, obezřetnost držet.
3: Ve středu a ve čtvrtek bacha na den blbec, ale buďte v pohodě, zvládnem to. Astro vzkazy na našem rádiu a Tonda Baudyš. Každé pondělí děkujeme za tvůj hvězdný čas.
4: Děkuju, zdravím tebe i posluchače.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
5: 14. ročníku festivalu

0: Zítkovo kvarteto.
1: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Zítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
0: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte, bytylitovel.cz.
3: Pozor, Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
4: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
5: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna. Delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
8: Rádio Hana.

0: počasí.
1: Úterý bude o pár stupňů teplejší než start týdne. Teploty budou šplhat až na 23 stupňů Celsia a také si užijeme více sluníčka. Z počátku dne čekáme jasno, odpoledne už spíše oblačno, ojedinile může sprchnout. Srážky čekáme i ve středu, na Moravě bude z počátku zase jasno a srážky se objeví až během dne. Pranostika nám ale říká, že pokud je červen mokrý a studený, bývají žně vždy zkaženy, tak snad si dají přehánět. Díky, zase chvíli pauzu.
0: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané. Nejlepší hudební výběr.

0: zahrádkáře těší. Červen je totiž první měsíc, kdy můžeme sklizet plody své práce a u toho nás obklopuje spousta květin. Červen je totiž královstvím růží. Nenechte se ale moc rozptýlit, i když někteří už můžete sklízet první jahody, nesmíme přitom zapomínat na hnojení. Sklízet nezačínají pouze jahodníky, ale také rané třešně, jarní cibulka, raná karotka nebo řetkvičky. Na uvolněné záhony vysévejte keříčkové fazole, pozdní mrkev, salát nebo pórek. A nezapomeňte ani na bylinky, v červnu sklízíme pažitku, petržel, mátu, meduňku, bazalku a další. Bylinky lze sušit nebo mrazit pro pozdější použití. Pozor ale u pažitky, tam se sušení nedoporučuje. Pravidelně také odstraňujte květy, aby bylinky déle rostly a byly aromatičtější. A ať vám to jde lépe od ruky, nalaďte si k tomu Rádio Haná.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná. Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
0: Rádio Haná,
1: Skyrock
0: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádio Haná do telefonu,
1: Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte,
0: užívejte.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
4: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Tady je Rádio Haná.

0: čem se píše?
1: Připomínáme, že pokračuje festival Dvořákova Olomouc a jak se říká, to nejlepší. Nakonec v letním kině příští víkend s Filharmonií vystoupí například Jirka Korn. Veškeré informace najdeme na webu dvořákovaolomouc.cz. Prostějov zve po roce na festival nejen zdravotně postižených už tento pátek. Jak píše Report.cz, pořádá ho tradičně spolek Jsme tu také a letos proběhne tato akce pod záštitou první dámy paní Evy Pavlové. Je tady červen a s ním taky nové číslo našeho AZ magazínu a ten je plný červnových akcí a zábavy. Ať už jsou to svátky města, Olomouc ožije nebo ty nejlepší divadelní typy. Červnové vydání našeho magazínu je k mání taky online na akcezabava.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Haná.
2: Tady je Rádio Haná.
0: Hezký večer.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Rádio Hana.

0: Rádio Hana.
1: 88.
2: Hlavní odbočení New Yorkské veřejné knihovny bylo 10 lidí svědky samovolného vznášení. Bylo to celé tělo mlžné zjevení. Schazovalo to knihy z polic vzdálených 20 stop.
3: To je opravdu vzrušující, jsem moc potěšen. Chci, aby se tam hned rozjel. Zkontroluj to.

0: Něco hrozného se chystá vstoupit do našeho světa a ten dům jsou zjevně dveře.
1: Musíme navázat kontakt.
2: Odkud jste?
3: Původně.
2: No dobře,
3: okay.

Víte, teď mě napadlo, že jsme ty lepší stroje opravdu pořádně nepřeskoušeli. Teď nemá cenu si s tím dělat starost. OK, na můj povel. Spenglere, od tebe chci paprsek, který ho zablokuje. No tak, OK, držo.

Roditelé duchu, kteří stále zaplňují přední stránky novin, jdou zase na to. Tentokrát v modním klubu Růže. Tito hoši si to rozdali s jedním pěkně hnusným strašidlem a pak se do noci věnovali tanci s roztomilými dámami, které byly svědky tohoto vyrušení. Tady je Casey Kasem a budeme pokračovat.

0: svůj paprsek, nechci mít spálený obličej.
1: Dobrá, já teď otevřu past, nedívejte se přímo do ní.
2: No, to byla pěkná prácička, co?
3: Přišli jsme, viděli jsme, dali jsme tomu napra.
4: Viděli jste to? Co to je?
1: Dostali jsme to.

ladíte naše tradiční 80-ky v 8. Každý večer vám vždycky celou hodinu hrajeme ty největší 80-kové pecky, jako jsou třeba Talk Talk, Milli Vanilli, Erasure, Paul Young, Barbra Streisand anebo Phil Collins. A ten už k vám letí právě teď, tak užívejte pondělní večer s námi.

0: Známahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

Zistite, že hudba je návykoviejší víc než sex, cigarety nebo drogy? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.

Adams, Cher, Xtreme, M People a teď už se chystá Texas. Tak si užívejte pondělní večer s námi. Na rádiu Hana vám právě teď hrajeme jenom to nejlepší z 90. let.

0: festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
1: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
2: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
1: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
3: Rádio Haná, 90ky v 9.

0: Jedete mimo náš signál?
1: Nebo nás chcete mít jen pro sebe v uších z mobilu?
0: Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv online 24/7.
1: www.radiohana.cz
0: nebo si stáhněte apku Rádia Hana. Jsme Rádio Hana.
1: Hezký večer.

0: partneři nejlepších akcí v regionu.
1: A náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
0: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
2: Radio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Tondo, ahoj, dobrý den.
2: Ahoj, Luky. Zdravím tebe i posluchače.
1: Rádiový astrolog Tonda Baudyš v pondělí 1. června vysílá s námi. Jaký je tento týden podle hvězd?
2: Je ten týden takový jako pravidelný, zodpovědný, ordinérní, trochu bez fantazie, ale já jinak jako dítě českých inženýrů mám rád, když světla svítí a stěra český raj, víš?
1: Tento týden klasika, nic extra výrazného, ale přeci jenom, co by nás mělo naplňovat blahem?
2: Tak je to víkend, protože tam se Venuše přibližuje k Jupiteru.
1: Co to vytváří?
2: Ono to vytváří pocit štěstí v domovech, je to ve znamení raka, ta konjunkce. A i lidem je dobře spolu, víš, jakože rodiče, děti, muži, ženy. Tím pádem ta sobota, neděle, to je krása.
1: Týden normálka, pohoda, o víkendu budou rodiny držet spolu, třeba nás budou děti poslouchat hned na slovo, ale známe to. A kde je podle hvězd tento týden takové slabé místo? Achillova pata, na co si dát pozor?
2: Středa a čtvrtek, kde je prostor pro různý nedorozumění, přehlédnutí, takový ty šlápnutí vedle, jdeš tam, je tam zavřeno, pošleš mail, ale na špatnou adresu. Z toho hlediska je dobrý tam určitou jako opatrnost, obezřetnost držet.
1: Ve středu a ve čtvrtek bacha na den blbec, ale buďte v pohodě, zvládnem to. Astrovzkazy na našem rádiu a Tonda Baudyš. Každé pondělí děkujeme za tvůj hvězdný čas.
2: Děkuju, zdravím tebe i posluchače.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
1: Červnové novinky Rádia Haná.
3: Udělal to parádě, pojď synu!
1: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
4: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
3: Je to gól!
1: Výsledky,
4: komentáře,
1: statistiky,
4: zajímavosti.
1: Červený je měsícem fotbalu
4: a taky Itálie.
1: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
4: největší italské megahity
1: a soutěže o ceny.
5: Ciao bella.
1: Poslouchejte,
4: hrajte
1: a vyhrajte.
4: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
1: Poslouchejte mezi 9 a 10
4: Procházku pamětí.
1: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
4: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
1: Italské léto.
4: Procházka pamětí.
1: Tři velké důvody,
4: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
1: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
0: Rádio Haná.

0: bavit vás. I v pondělí. Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.
1: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu.

0: Posloucháte zprávy. Vzpomínka na herečku Hanu Maciuchovou. V olomouckém rozáriu poprvé vykvetla pnoucí žlutá růže, která nese její jméno. Zcela nová odrůda zde byla zasazena teprve loni a své jméno dostala na festivalu Vyznání růžím. Už o nadcházejícím víkendu ožije olomoucké rozárium dalším ročníkem festivalu Vyznání růžím a i letos tu dojde na slavnostní křest zcela nové odrůdy růže. Ponese jméno slavné literární postavy Josef Švejk. Ovce se v červnu začaly znovu pást v nejvyšších částech Jeseníků. Stovka ovcí se bude do začátku září pohybovat mezi ovčárnou a Petrovými kameny. Pomohou k udržení rozmanitosti alpínských trávníků. Volby od 16 let zatím nebudou. Vláda ANO, SPD a motoristů odmítla návrh části opozice na snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách. K takové změně je podle ministra spravedlnosti nejprve nutný rozbor a diskuze, píše ČTK. Sport. Novou posilu do obrany hlásí extraligový olomoučtí hokejoví Kohouti. Z Pardubic přijel rozšířit hanácký manšaft bek Michal Hrádek. 24-letý hráč tu už dříve hostoval, teď přichází natrvalo. Informuje o tom web olomouckých Kohoutů.
1: Počasí. Úterý bude o pár stupňů teplejší než start týdne. Teploty budou šplhat až na 23 stupňů Celsia a také si užijeme více sluníčka. Zpočátku

až během dne. Pranostika nám ale říká, že pokud je červen mokrý a studený, bývají žně vždy zkaženy. Tak snad si dají přeháňky zase chvíli pauzu.

celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a

0: Rachel Maronovou jenom proto, že děláš show business?
1: Nedělám pro hvězdy.
0: Farmne, prosila mě, abych tě získal.
1: Dobře, přijdu, stačí. Podívám se, jak to vypadá.

0: Frank Farma, Rachel Meronová.
1: Ahoj.
2: Těší mě.
1: Nevypadáš jako osobní strážce.
2: Co jste čekala?
1: Asi někoho drsnějšího.
2: Tohle je přestrojení.
1: No, nemáš strach, že mě ostřelí při běhání?
2: Mám strach, že budu muset běhat s vámi.

Já vím, že je trochu pozdě, ale děkuju ti. Jsem opravdu ráda, že jsi tady. Teď ti rozumím. A měl bys mi věřit, protože já tě nebudu prosit. Nejde o to, co řekl, ale jak to řekl.

0: Já tě potřebuju. Mám strach. A já nenávidím svůj strach. Prosím tě, chraň mě. Chraň Fletchera. Kdyby se mu cokoliv stalo, Franku.
1: A jak? Vždyť já tě nemůžu takhle chránit. To je nemožné. Všechno hraje pro něho.
0: Udělám cokoliv, co řekneš.

0: hlavu.
1: Má pistoli.
0: K zemi, k zemi.

Mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skříň a v ní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu.